Už je to tak dlouho, co jsem vzhůru, den se mění v noc a já nepoznám rozdíl. Všechno splývá, všechno je stejný, motýl se mění v můru. Mám holku, šukal jsem couru, žil jsem v ráji a teď jsem nula. Ze dne na den hledám minotaura, zas kurva utrácím bůra. Jsem v bordelu, kupuju lásku, líbí se mi všechny, přitom žádná. Dávám si na kurák další.

hospitál. Zažil jsem hodně, ale furt to samý. Zapálil ohně, hejteři chytli sami. Ukázal cestu, nikdo po ní nešel. Teď mají záchranou vestu, já černej kašel. Už je to tak dlouho, co spím. Kdybych byl holka, tak mám splín. Denní světlo nemusím, no prostě mi škodí, to vím. Moje věci jsou o mým životě, nerozumíš? Kup si kotě, chceš nějaký moudra, táhni do školy, chceš se bavit, padej se vysolit. Na svý show jsem furt pozdě, sorry, vyučuju, mám pár tyšit školy, znám svý místo a vím, kde to bolí, nikdo z vás neví, co je to bejt ory. Ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj. Ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj. Ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj.

pár kroků, je to škola života.

procure.

You one two describe.

a dělám to, co mám. Všechny chyby světa vidím jako vy, ale stejně si nenechám vzít svůj klid. Taky byly doby, kdy jsem neměl nic. Miloval jsem život a chtěl jsem víc, ale prachy nikdy nebyly můj první cíl. Ty přišli sami s tím, jak přišli skills. Všichni pořád brečí, jak jsou doby zlý. Všechny chutě mdlí a všechno plný lstí. A děti v repu štěkají, jak jsou hrozně super. Přitom skills jsou nulový, byl bych to prutem. Bávy plkaj o tom, jak je mládej.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Premier League.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo! Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
4: trenirkarna.cz.
8: Hej ty! Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenirkarna.cz.
2: Express.
9: Music first.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Policie navrhla obžalovat společnost pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, a dva lidi kvůli evropské dotaci 100 milionů korun na inovační linku na toustový chléb. Ukázalo se, že až tak inovační úplně není. Americký letoun Super Hornet v pondělí v Ománském zálivu zastavil nenaložený ropný tanker, který se pokusil prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Letoun zletl z letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Basketbalisté Pardubic vyhrali čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné, tedy na 2-2. Trojkou s klaxonem rozhodl Luboš Kovář poté, co Bexa rozehrával půl vteřiny před koncem pod koši nymburského kapitána Martina Kříže. Čekáme oblačno až zataženo během dne, občasný déšť, později odpoledne, večer srážky budou ustávat. Teploty 17 až 22, ale na východní polovině dokonce až 27 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: To už je bouřka?
3: Jo. Už to tady bouří.
1: To tady bouří.
3: Už to tady bouří v našem studiu. Máme úterý 9. června Stanislavám. Krásný sváteční den. 7 hodin skoro 3 minutky k tomu. Dneska to bude takový fotbalový, Vašku.
1: Může být.
3: Podíváme se totiž na hodnocení dresů. New York Times, tam si ten český moc dobře nevede. Po 9. hodině ještě dorazí kluci z podcastu MVP, takže to bude, už se tak prostě připravujeme na to mistrovství světa ve fotbale, nemůžem to ignorovat, nemůžem se tomu vyhýbat, to je naprosto jasné. Máme tady i nějaké informace z té naší hlavní oblasti, což je hudba. Charlie XCX oznámila tour, ale zatím bych se nějak extra netěšila, ale zase tam má taky dvě zajímavosti, které se týkají lístků, který mě docela zaujali, tak na to se mrknem. No a čím bych to tak... Jo, a Ariana Grande je single.
1: Jo, taky jsem čet. No. Po 3 letech do toho hodila prostě...
3: Vidle.
1: No, štěžené sekeru.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle byla Olivia Rodrigo. Čtu tady článek, kdo čekal alespoň trochu odvážnější design, ten je zklamán. Žádný wow efekt. Nové dresy české fotbalové reprezentace jsou zase fádní. Národní trikot pro mistrovství Evropy postrádá originalitu. A historie se opakuje.
1: Hele, jako já jsem totiž od českého dresu ani nic nějak extra neočekávala, takže zase tady titulek na Sport.cz český dres promlse čelí kritice, prestižní deník ho zařadil mezi nejhorší. Takhle, ono, když si to jako projedete celý ten článek na tom New York Times, hele, to jsou opravdu takový jako drobný nuance, proč jsme předposlední, jo. Za náma je ještě Kanada a Chorvatsko, ale opravdu takových dresů, jako máme my,
0: Je spousta,
1: jako celkově zase Puma nikdy nedělá nějaký jako zase super nádherný, kreativní, šilený drezy. Zároveň taky s tím českým drezem se nedá nic moc jako extra dělat. Většinou nejlíp vypadal, nebo mně se nejvíc většinou líbí některý africký drezy a některý třeba jihoamerický drezy, které jsou většinou inspirovaný nějakýma místníma třeba látkama, nebo samozřejmě tam ty Aztékové, ta Afrika je plná jako barev.
0: Oni to tam mají takový barevný, no, my se furt opíráme o tu červenou.
1: Takže my jsme o červený a bílý a někde nějaký lvíček a potom většinou podle toho, co zrovna v té sezóně ta, která značka ty dresy vyrábí, tak podle toho máš většinou už nějaký ty detaily, které mají ale všichni stejný, jako je třeba límeček. Mm-hmm. Jestli jako kolem krku máš jenom nějakou gumičku, nebo je to něco retro, nebo je tam, já nevím, nějaký pásek, někde nějaký proužek, takže těžko říct. Já takhle, když to tady jako prolítnu, hele, taky třeba mně přijde, že hodně podobný dres má Maroko, který je na 5. místě. Za mě je to v podstatě ten stejný dres, jako máme my. Jenom oni, jako my, jak máme toho lvíčka na prsu, tak oni mají vlastně ten znak toho Maroka jakoby uprostřed té hrudi. Ale jinak je to to samý. Mají taky dres od Pumy, mají vlastně tady kolem těch rukávů a kolem toho límečku právě takovou jako kdyby výšivku. Ta naše výšivka má být právě inspirovaná těmi dresy z toho Eura. A Maroko má zase tu svoji výšivku inspirovanou nějakou tradiční látkou.
0: Takže je to nuda.
1: Ale je to podle mě jako same, jo. Nic moc se tam neděje. Na prvním místě je Ghana, která přesně má takový jako moc hezký barevný triko, uprostřed té hrudi mají takovou hvězdu, ze který se potom rozjíždí taky jako barevný linky. Hele, nosila bych to i jako tričko, moc pěkný, vůbec bych ani neřešila, že to je nějaký dres. Na druhém místě je Brazílie, ale ta je tam spíš z takovýho toho, z takový té úcty. Brazilský dres je legendární. Přitom poslední, myslím si, tak měsíc se řeší, že právě Nike má letos jeden problém s dresem za druhým. Nejenom, že teda Brazilci letos nemají vůbec takovou tu hezkou žluťáskovou, mají takovou trošku vyblitou a celkově si lidi stěžují, že vlastně Nike, který pokud dělá nějaký dres, který má nějakou žlutou, ať už jsou to třeba Lakers nebo kdokoliv, takže to teď stojí aktuálně za nic.
0: Jo.
1: A taky mají problém, oni mají ještě na ramenou takový šéf nějaký, nepochopíš proč, a všichni prostě vypadají, že si ten dres dali na krátký ramínko a to ramínko jim tam vytlačilo takový ty díry.
0: Aha.
1: A nikomu to jako pěkně nesedí. Takže mě to docela překvapuje, že většina těch dresů, který tady chválí, jak jinak americký deník, jsou dresy americké značky Nike, který ale letos mají jeden problém za druhým. A na čtvrtém místě ještě bramboru mají Němci, který mají vlastně letos úplně naposledy dresy od Adidasu, protože oni udělali vlastizradu a od příštího roku mají smlouvu s Nike, takže oni mají vlastně poslední dres jakoby od svého tradičního partnera, ale jakože by mi to přišlo taky nějaký wow, to se říct nedá. A moje oblíbený Mexiko je až na 17. místě.
0: Hmm. Takže takhle, otázka úplně jedno, důležitý je, kdo bude dávat goly. Konec konců naše reprezentace už je nafocená a taky už mají takový ty videa ve chvíli, kdy někdo střelí gol, jak se jako raduje.
1: Tak hlavně, aby je použili ty videa.
0: Přesně to mě napadlo. Děkuji, že jsi to řekla za mě. Express ráno. S Babuhači a Vaškem Mašindou.

0: Ladíte Express ráno, tohle jsou Biffy Clyro, A Little Love. Za malou chvíli Jake Buck, Jim Legacy a taky Maggie Rogers. To je kombo tří věcí, které budeme hrát už za malou chvíli.
1: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Červené víno na světlém koberci? No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
9: Od 1. června je v Metropoli Zlíčín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
10: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
9: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
10: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
11: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: 7 hodin a 27 minut. No, tak si to řekni, no.
1: No, tak to vlastně dokecej.
0: Jo.
1: Blá, blá, blá, blá, blá.
0: Aspoň nemůžou říct, že jsme je nenechali domluvit, veď?
1: No, je. Ještě by nám psali SMS-ku. Dobrý den, tady Jim Legacy, já jsem se chtěla zeptat tuhle, jak nám hrál to Adonou na konci, já tam ještě říkám takový, abyste tam přes to ušmleli.
0: A to bylo důležitý sdělení.
1: Ale to je opravdu bez toho, aby ten song nebyl tím songem, kterým je. Takže já bych byl rád, kdybyste do toho přestali mlít. A tady. Jo, pardon, tak se omlouvám. We didn't know.
0: Chuck Norris má pomníček v Praze.
1: A kde?
0: Hele, prosím tě, Chuck Norris má nějaké zdobí prostranství před obytným komplexem nedaleko Slavie ve Vršovicích.
1: Aha. A to je nějaká jakože soukromá aktivita, že nějaký fanoušek Chucka Norrise vyřešil?
0: Hele, nevím, jsou tam hřbitovní svíčky, je tam černý pásek v karate, černobílá fotografie, unikátní pietní místo na tuhle památku a dokonce se jako kolujou takový fóry, že se to postavil Chuck Norris sám. Tak nevíme, jako jestli to byl nějaký fanoušek, nebo jestli to byl on. Tak kdyby náhodou jste šli okolo, tak víte. Ne, že vy se budete klanit Chucku Norrisovi.
1: Takže myslíš, že takhle ještě Chuck Norris?
0: Ano, posmrtně ještě takhle
1: posmrtně kine. Chodí.
0: Ano.
1: A zakládá si pomníčky.
0: Pomníčky.
1: No jako není to úplně nepravděpodobný.
0: Tak já vím, proto o tom mluvím. Maggie Rogers, One World, Express FM.
2: Posloucháte Express FM. Express.
3: Express.
2: Express FM. If you

0: bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak několik dopravních nehod evidujeme, to bezesporu. Praha, a pokud jedete v ulici Svodnosti, tak je tam dopravní nehoda, kvůli které jsem musel také vystoupit z tramvaje, protože dál to nejelo. Pozor, si dejte na D662 kilometr, exit, je tam dopravní nehoda, kdy to tam nějak nevybral a skončil tam šofér ve svodidlech. No a ještě máme nějakou dopravní nehodu v Brně? Evidentně ne. To je divný. Tak za hodinku.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.

My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyšop.cz. Jestli chceš

0: tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti Partnersbanka.
1: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin, pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
6: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
12: V tom musí být celá liška.
13: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto.
14: I tramvaje, co mě vozí do školy.
15: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
16: Děkuju.
17: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
18: Jsme energie tohoto města.
19: Hudba na prvním místě.

0: Blossoms, Joke About Divorce, 7:50. Včera jsme mluvili o filmu, který na Tribece představila Madonna. Ty už si to viděla, já jsem viděl jako nějaký záběry a skutečně tam ty lasery jako jsou.
1: Ano, my jsme tady totiž včera řešili jeden z těch hlavních prvků tohoto filmu a to je, že tam z otvorů vystřelují ty lasery. Já jsem se myslím včera ptala, jaké barvy, to jsme nevěděli, dnes už můžu říct, že zelené. Co se týká těch otvorů, ze kterých tam tedy vystřelují ty lasery nebo svítí z nich, tak jsou to otvory tam dole, oba dva, jeden nebo druhý. A ty lasery vystřelují tanečníkům, kteří se tam válí po zemi a Madonna mezi nimi tančí.
0: Ano, jako by chtěli zasáhnout její rozsvícené luno, ale ona je rukama odmítá.
1: Ano, ale ona uhýbá svým svítícím lunem. Ano, před těmi lasery. Jinak, pokud byste se chtěli podívat, tak film je už dostupný online, tváří se, že je 14-minutový, ale jenom 10-minutový, poslední 4 minuty jsou v podstatě pouze titulky a není to úplně jako film s nějakým jasným příběhem, jsou to v podstatě 3 hudební videoklipy slepené do jednoho, takže v prvním teda budou hned ty lasery, to je aspoň dobrý, že to...
0: Takový Beat Saber.
1: To je aspoň dobrý, že to, na co vás jako lákají ty titulky a my taky, tak to je hned na začátku, to je hned v tom prvním videoklipu, takže hned budete mít lasery a potom hned v tom dalším filmu Madonna potom už míří vlastně někam do klubu a v tom klubu potom zamíří také na záchodky a na těch záchodcích se právě už potká se všemi těmi celebritami, o kterých se taky v těch titulcích bavíme. Je tam ta Julia Gardner, Benedict Cumberbatch, je tam Kate Moss a další známé osobnosti, takže jestli chcete tomu věnovat 10 minut, tak samozřejmě můžete. A zároveň, pokud se už tak strašně moc těšíte na to nový album, tak ještě víc samozřejmě můžete nasát atmosféru těchto confessions.
0: Jakže? Takhle?
1: Takhle můžeš nasát. Takhle může... Ale pozor na ty lasery, jo, až to nezasáhne. Možná si vemte raději sluneční brýle, až to budete sledovat.
0: To je nejlepší, ale do rádia vypravovat, tyjo, jak vypadá klip, ne?
1: No, ale...
0: Tak mrskneme někde na socky, ne?
1: Nebo podle mě jsme jako... Jo, na socky to dám, a tak se snažím se nějak podnítit tu představivost.
0: Jasný. Tak...

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na Jablonecku končí dva dodavatele dílu pro automobilový průmysl. Propustit se chystají více než 200 lidí, uvedla v pondělí ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková. Zatímco teplota moří po celém světě rychle roste, v části Atlantského oceánu jižně od Grónska se dlouhodobě ochlazuje. Takzvaná studená skvrna, která se stále častěji objevuje na teplotních mapách, se v této oblasti formuje už několik desetiletí. Podle vědců je to další důkaz slábnutí atlantické cirkulace, již výrazné narušení by mohlo zásadně ovlivnit evropské klima. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezony. V prvním kole v turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku McCartney Kesslerovou. Čekáme oblačno až zataženo, během dne občasný déšť, během odpoledne a večer by měly srážky ustávat, teploty 17 až 22, ale na východní polovině území až 27 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Good morning, tedy dobré ráno, to samozřejmě platí i po 8. hodině 9. června. Stanislava, vám ještě jednou krásný sváteční den. Máme to hodně, Vašku, já nevím, musíme ještě probrat tu Charlie XCX.
1: No.
3: Měli bychom se podívat na ten Apple.
1: No.
3: Protože ty už zase to zkoušíš. Čo zkoušáš, jak zkoušáš?
1: A potom
3: bych se možná podívala i na toho Moradova. Pak někdy musíme stihnout novinku s Raburem a pak přijdou kluci z podcastu MVP, budeme už lákat a trošku nakoukávat na to. Mistrovství světa ve fotbale. Tak já
1: tak
3: asi,
1: už prosím
3: tak řeknu
1: tě,
3: Míš, jak přijde pozdějc.
1: Jo, no tak dobře, no.
3: A nebo ne, nebo tak si pohnem. Jo, tak máš pravdu, tak to uděláme takhle. Tak rychle, pojď, pouštěj.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Hayden James, Something About You. 8 hodin 9 minut je úterý 9. června. Slibovali jsme informace o Charlie XCX, tak pojďme na to. Babu, co je nového? Co ta tour?
1: Jdeme na to! Charlie XCX oznámila, že 24. července vydá svoje další album Music Fashion Film. 12. června půjdou do předprodeje lístky na její podzimní tour. Zatím je oznámeno jenom několik zastávek ve Spojených státech amerických. Začíná to, jsou tam teda takhle, stihne ještě něco v srpnu. Tam jede na nějaký festivaly. Jediný, kam můžete jako zatím po Evropě, je pojede do Readingu a pojede do Leedsu. Jinak je tam v Chicagu, Philadelphia, Brooklynu a tak dále, ale Charlie XCX na svých sociálních sítích slíbila, že přijdou ještě další data, alespoň v UK, zatím nenapsala UK and Europe, napsala zatím jenom UK, ale třeba si pak udělá ještě na podzim nějakou cestu i po Evropě, že přejede z ostrovů. To zatím nemůžu slíbit. Co ale zatím všechny zaujalo, je taky to, jak přistupuje k lístkům, protože ona nabídne, říká tomu Angel Tickets, andělské lístky, které budou stát pouze $20. Je to ale tak, že tyhle ty lístky si budeš moct koupit pouze v párech, budeš si je moct právě jako taky předobjednat, ale vyzvedneš si je až v den konání koncertu na pokladně, jako to bývalo, kde si jste stáli frontu, vyzvedneš si je na pokladně a nevíš, kam je dostaneš. Vždycky jako víš, že jsou jako podvojici, to znamená, pokud jdete spolu, tak budete sedět vedle spolu, nebo ale ty můžeš dostat lístky na stání. Můžou to být nějaké lístky s takovým tím zhoršeným výhledem. Poslední dobou se dělají takový ty lístky, že trošku jako sedí za stage, nebo to může být třeba někde nahoře, nějaký slope. Bůh ví, jak bude vypadat stage, takže třeba to bude i v první řadě, jako to bylo na Harryho Stylese, ale bude tam blbá stage, takže nic neuvidíš, ale aspoň to bude stát jenom $20. Tak to je jedna věc, že jsou tyhle ty Angel Tickets, tomu říká. A potom ještě na každé zastávce by měly být speciální charitativní lístky, které vždycky budou v prvních 5 řadách, ale tyhle ty lístky, část těch vstupenek poputuje na Transgender Law Center. Takhle si to Charlie XCX vybrala, takže pokud byste chtěli vyrazit takhle, tak mrkněte na její web a tam se samozřejmě už proklikáte na data, na koncerty, kam byste chtěli vyrazit.
0: Já jsem teďka na jejím webu a ona tam má takový úvodní video, kdy se slíká, no, asi to je nějaká Times Square nebo kde.
1: Ano. Asi jo.
0: Tak já radši jdu pouštět písničku, protože to máme hodně co probírat ještě. A vy se tam podívejte. charliexcx.com. Ale vybral jsem starší tadyhle stupecku, ne?
1: Správně.
0: Že jsem to udělal dobře, viď?
1: Perfektně.
0: No, aspoň někdo mě pochválí, no.

0: Generation Young Clean Storm 2 je 8.18. Za malou chvíli si dáme další díl z našeho pořadu Nebudu doma. Vydáme se do Plzně, ale ještě mezi tím také hudba.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
9: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
10: A kdy to bude?
9: 23.7.
10: A kde to bude?
9: V areálu A7 v Olešovicích.
10: A kde si můžu koupit lístky?
9: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
11: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
12: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
13: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
14: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: trenirkarna.cz.
16: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
15: trenirkarna.cz.
17: Express. Music first. Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Ať je teplo nebo zima, chuť cestovat je trvalá, tak si řekněte nebudu doma a vyrazte s námi, tentokrát do Plzeňského kraje. Plzeňský kraj nabízí pestrou směs městských památek, technických zajímavostí, hradů i krásné přírody. Zahrnuje i část Šumavy, která láká na přírodu, rašeliniště, výlety k ledovcovým jezerům i krásné trasy pro pěší i cyklisty. Na území kraje se nachází i nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách. Hrad Rabí působí monumentálně už při příjezdu a vy se tam můžete vydat po stopách husitů. Vodní hrad Švihov je známý i díky pohádce Tři oříšky pro Popelku a zaujme zachovalou podobou, romantickou atmosférou i snadnou dostupností. Skrytý klenot, kam byste také měli zavítat, je kaolinový důl v Nevřeni. V horkých dnech se v podzemním prostředí bývalého dolu navíc příjemně schladíte. Jedna z nejoblíbenějších atrakcí pro rodiny s dětmi i běžné návštěvníky je zoologická a botanická zahrada v krajském městě. Je rozlehlá, spojuje zvířata s botanickými expozicemi a díky poloze nad městem nabízí hezké výhledy. Uprostřed největšího plzeňského sídliště se nachází kouzelné místo, kde ruch města utichá. Muzeum v přírodě Plzeň Bolevec, statek u Matoušů, je skutečnou oázou klidu, kde ožívají tradice a příběhy našich předků. Stačí projít starobylou branou a rázem se ocitnete ve světě řemesel, zvyků a kouzelné venkovské atmosféry. Během letní sezony nabízejí u Matoušů bohatý program pro celou rodinu. Těšit se můžete na speciální prohlídky, folklorní koncerty, letní dětské kino ve stodole nebo veselé vinobraní. S létem ale zábava nekončí a vy se můžete vydat na tradiční svatomartinské hody nebo adventní akce. Každá návštěva je plná zážitků, protože u Matoušů se pořád něco děje.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Plzeňský kraj? Pak si užijete pobyt v hotelu Prácheň u Sušice, odkud můžete vyrazit za krásami Šumavy, nebo v hotelu Löwenstein v Konstantinových Lázních s bohatým wellness balíčkem. Více pobytu v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Two Door Cinema Club, Undercover Martin, 8 hodin 30 minut k tomu. Já jsem tady lákala, že ještě máme takhle, že toho máme dneska hodně. Tak Charlie, jak jsme zvládli, pak tady máme kauza Moradov a pak tady máme Apple.
1: No, taky, takhle, Apple proběhnul, víme, že tam bude mít vlastně Apple Intelligence, která nebude ale kvůli vlastně zákonům v Evropské unii, navíc se budou opírat o Google, takže tady asi pravděpodobně asi...
0: Aha, jako takže nic, takže to bylo takový oznámení, to by bylo hezký, kdybychom to měli, ale
1: ano, přesně,
0: nic z toho.
1: Ano, je to tak. Jinak, pokud byste si nainstalovali už jako novou verzi iOS 27, což jsem já udělal včera, byl jsem velmi, velmi překvapen, jak se celý systém zrychlil, ale opravdu to musím říct, že třeba o třetinu rychlic všechny aplikace normálně se načítají a tak dále, takže si myslím, že tady to odladění, jak oni slibovali oproti té 26, tak skutečně jako k tomu došlo. To je jako citelný, to je prostě jako švicung, takzvaně. Ale víc jsem se tomu úplně moc jako nezabýval. Fajnový je to, že třeba to ten Liquid Glass, který mnozí lidé jako kritizovali, tak ten si hnedka jako v úvodu můžeš parádně

0: stihnou nebo ne.
1: A kdy budeme mít všichni k mání iOS 27? To vychází na podzim, ne? Nějak po prázdninách. Protože ty máš takovou tu dev betu, pak bývá taková ta veřejná beta.
0: Veřejná beta je 26.6 teďka, jako ta normální, a ta nová, ta developerská, tak ta už je to, tak to je 27. Tu mám teďka.
1: To už máš.
0: A má to tam ještě nějaký mouchy, ale jinak celkově to je opravdu jako zrychlený, že to jako opravdu šlape.
1: A je to bezpečný?
0: Takzvaně šlape to.
1: Nebo je to tak moc zrychlený, že třeba já budu mít břitky z toho?
0: Já myslím, že takhle. Jak znám tebe...
1: Co je to z babu? Nainstalovala si iOS 27.
0: Já mám ten dojem, že ty už ho máš nainstalovaný dávno.
2: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehodu v Brně evidujeme, ulice Bítežská. Jsem to říkal minulou hodinu nic a teď už tam je. Nehoda je také na okruhu v Praze, 18 km ve směru na Ruzyň, je tam náklaďák, osobák v sobě, i tam počítejte s omezením. A komplikace je v tuto chvíli také v ulici Korytech, kde je dopravní nehoda dvou aut.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.

0: Cítíš tak navíc vůbec nic a místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti Partners banka.
1: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
4: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
5: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Kings of Leon, já, jestli budeš mluvit
1: Kings
0: tak,
1: of Leon.
0: Jestli budeš mluvit stejně tak, jako jsi mluvila teďka se mnou posledních pět minut, to, že to tady naše posluchače zabije, prosím normálně,
1: nezabije,
0: děkujeme. Co ten Muradov?
1: Takže, abych to teda uvedla na pravou míru, tak k tomu musím použít Jakuba Jíru. Kuba Jíra, protože samozřejmě dlouho jsme měli Oktagon a proti tomu byl Clash. A Oktagon, to se tak bralo, to jsou ty skuteční fajteři a Clash, to jsou takový ty něco jako fajteři.
0: Pseudo celebrity.
1: Jenže potom ty lidi z těch reálných fajterů začali taky přecházet do toho Clashe, protože buď třeba už jako, buď byli třeba starší, nebo už nechtěli jakoby bojovat tam, anebo se vždycky se říkalo, že v Clashi líp platí. A Jakub Jíra byl součástí toho Clashe, potom se tam nějak prostě s Lesem nepohodli a Jakub Jíra teď zakládá svoji vlastní organizaci. Jo, když budete chtít, dejte si GMMA nebo projekt G. A v rámci tohodle toho projektu se teď spekulovalo, že právě Mahmud Muradov má vystoupit, má v zápase, za který má inkasovat 10 milionů korun. Viděla jsem teda různý kombinace, ale nejčastěji jsem viděla, že to má být údajně 1-8.
0: Jako, že by...
1: Že by zápasil proti 8 lidem zřejmě zároveň, předpokládám.
0: Tak ten barák něco stojí, no?
1: No, ten barák něco stojí. Trošku takhle se k tomu v podstatě vyjadřil Novotňák, který řekl, že Muradov nemá s Oktagonem smlouvu, to znamená, že si může dělat, co chce, pak tam vyprávěl, že mu nabízeli Game Changer a tohle a tamto a něco, ale že zkrátka smlouvu nemá, že mu řekl, že na konci roku by pro něj měl nějaký zápasy, ale že si zkrátka může dělat, co chce a že staví ten barák a že tak asi... klidně, ať jde teda tam, ale zároveň se vyjádřil samozřejmě nelichotivě k těmhle těm druhům zápasů, dokonce myslím řekl, že by to nemělo být legální, vyměňují si nějaký jako přestřelky. No a teď se konečně taky i sám Jakub Jíra vyjádřil k tomu zápasu, kde to tak trošku jako rozmělnil, řekl, že 10 milionů za to Mahmud určitě nedostane, ale neřekl kolik, že to je jejich prostě interní informace a i trošku jako nastínil, že skutečně nebude Mahmud bojovat jenom proti jednomu soupeři, ale taky nepotvrdil, kolik jich je.
0: Jo.
1: Takže víme pořád nic, jestli jste si mysleli, že vám řeknu něco.
0: Ale
1: víc.
0: Čas běží 2:30, pěkně jsme něco řekli a vlastně nic moc nevíme.
1: No, vlastně jsem to jako nevyjasnila, jenom jsem tak
0: takže bude Clash nějaký Clash 2 jako?
1: No, prostě jmenuje se to GMMA 1, se bude jmenovat ten turnaj.
0: Jo. Takže to je v podstatě jako, no já tomu Peťo, já tomu nerozumím.
1: To nevadí, že tomu nerozumíš. Každopádně v těch videích, která teď Jakub Jíra pouští, se to tváří, že tam, že by v těch zápasech nějakých dalších měli se objevit třeba Jiří Kájinek, Jaromír Soukup, je tam Lady D, dokonce se Jíra fotí i s Jiřím Paroubkem, tam se dokonce spekuluje, že Jirka Paroubek má něco společného i se samotnou tou organizací. Takže jo, jakoby bude to takový Clash 2, kdybychom to měli nějak přiblížit.
0: No, tak to jsem chtěl vědět. To je jedno, že tomu rozumíš, že stejně blbej bys to stejně nepochopil. Děkuji pěkně za pozornost.
1: Dobře, no. Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Téměř 80% rodičů od 6 do 17 let souhlasí se zapovězením přístupu na sociální sítě dětem a mladším 15 let. Vyplynulo to z průzkumu agentury Stenmark. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. České turistky se koupaly v nahé v jednom z chráněných horských jezer v Tatrách, kde platí přísný zákaz koupání. K otužování si vybrali nejhorší možné místo, za takové chování jim hrozí pokuta 300 eur. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Čekáme oblačno až zataženo, během dne občasný déšť, později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Teploty 17 až 22, na východě 27 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, naši fotbalisté v Dallasu měli mediální den a nahrávali tam videa, jak by se radovali, kdyby dali gól. My samozřejmě doufáme, že některá ta videa se budou muset použít, ale Vašku, jak ty by ses radoval, kdybys dal gól, kdybys byl fotbalista?
1: Já nevím, nejsem fotbalista.
3: No to jo, ale měl bys jenom takový, že jako jo, anebo bys byl třeba, že Souček má ten vrtulník, že bys měl nějaký gesto, jako se dělá třeba, že máš led v žilách.
1: Led v žilách?
3: No, to se dělá jako, že I'm ice cold.
1: Tak to ne, to
3: bylo.
1: Ne.
3: Ale pak jsou takový jako, že rozumíš, jaká
1: zaťatá pěstička takhle jako, tak asi takhle.
3: Asi takhle, jo?
1: Mhm.
3: Mhm, dobře.
1: Ne, přemýšlím, to jsi mě jako zaskočila.
3: No, přemýšlím o tom, nebo jestli bys nedělal takový, že jsi jakoby ďáblík. Že gól.
1: To se dělá?
3: Já nevím, tak to si můžeš vymyslet nějakou svoji,
1: já myslím,
3: že
1: mě dáváš jako nějakou paletu něčeho, takový, co se normálně děje jako na tom trávníku.
3: No to já nevím, to si můžeš si sám vymyslet.
1: Jako, že bych udělal takhle jako
3: no,
1: Express.
3: No nebo bys mohl ukázat, že Václav, že Václav dal gól.
0: Express ráno.
1: Tak jo, no.
2: Express FM.

0: Tady nám to padá.
1: Něco ti upadlo. Tělo to nebylo.
2: To by spadl kámen ze srdce, že jo. Přišel Rabur a řekne nám, co je novinka tohoto týdne.
1: Ahoj.
3: Hezké ráno. Hezké ráno. Mám už
2: ahoj. Jo, můžeš.
3: Tak já představím novinku a bude to opět domácí věc. Tak jsem rád, že poslední dobou vychází to hodně na domácí scéně a je co nasazovat, to je skvělý. Já jsem tady nedávno jsem hovořil o kapele něco, říkal jsem, že to je jeden z adept na disku roku a vlastně 14 dnů potom vyšel další adept na disku roku a je to kapela Past, která vydala svou pátou desku, která se jmenuje Fotr a ta deska je jako opravdu výborná.
1: Slyšel jsem.
3: Ale líbilo si to? Mhm. Víte, je to fakt dobrý. Mm-hmm. Je to hrozně pestrý jako žánrově, od nějakého klasického rapu až vlastně přes folk, až někam po metal. A ty texty jsou strašně jako skvělý. Člověk se v tom úplně jako vidí, když já jsem teda už třeba o více jak 10 let starší než chlapci z Pasti, ale takový ten, takový ty věci okolo rodičovství a jakoby stárnutí a takový ty krize středního věku a tak, tak to myslím si, že tam je popsaný úplně skvěle. Vystají ta skladba, kterou mluvím nasazovat, která se jmenuje Je mi 30, nejdu nikam a já si myslím, že každý, komu je přes 30 a vějíš se v tom určitě jako musí najít. No.
2: Takže čekáme ještě do třetice na desku roku, ať je to takový jako hustý ten souboj máme o desku roku. Takže jo, budeme mít fotra, majonézu a ještě by to chtělo ale nějaký další super český název.
1: Tady máme teprve červen ještě. Co,
3: přesně, já myslím si, že ještě.
1: Jako ještě snad něco vyjde, ne? Do konce roku.
3: Jako další, no, jako
2: možná
3: dobrý
2: ty
3: desky.
2: Skyline, nebo někdo ví, že by třeba.
3: To asi nevím, ale vyšlo spoustu dobrých desek, ale tady dvě za mě jsou takový, jako zatím vedou ten peleton, ale to se ještě může samozřejmě promíchat. Každopádně ta pasta je opravdu skvělá, no. Takže já si myslím, že to můžeme pustit asi.
1: Pouštím.
2: Můžeme, pušťaj. Toto je nová hudba na Express
1: FM. Je mi

more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i

0: v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: Vivaldiho čtveroročních dob tak, jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prák. Vstupenky jsou již v prodeji.
2: Počkej, ty už si uklidila.
3: Jo.
2: Ale vždyť si začala před chvilkou.
3: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
2: Au, to znělo osobně.
3: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
12: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
13: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
14: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
13: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
15: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
16: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
18: Express FM.
19: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: co?
1: Ano, krásné dobré ráno, to byly Paramore, Hard Times. Já už jsem tady lákala na to, že se budeme bavit o mistrovství světa ve fotbale, které se blíží. No a lákala jsem vás tady na členy podcastu MVP. Jsou tady s námi Tomáš Kučera, ahoj Tome.
0: Ahoj.
1: A taky samozřejmě kdo jiný než Tonda Rosa. Tondo, ahoj.
0: Ahoj, kdo jiný?
1: Kdo jiný? No, takhle, samozřejmě je vás nějak málo. Kde máte zbytek? Kde se flákají?
2: Nebyly mikrofony už, tak jsme jen dva.
1: Byl to ten, je to ten pravý důvod, že nemáme dost mikrofonů?
0: Ne, kluci jsou nanominovaní a jsou v Americe. Aha. Nebo respektive koukal jsem, Karel, náš kolega je někde na cestě, po 19 hodinách říkal, že je v půlce teprve, měl problémy s letem, ale jak Honza Palička, tak Karel Tvaroch jsou v Americe, takže budou nám referovat přímo z místa.
1: Takže je to vlastně škoda, že nehrajeme v Mexiku, protože jsme mohli hrát, všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias MVP a taky jdu, jo, ale takhle, když jsou ve Spojených státech. Dobře, podcast MVP, kluci, jak to máte naplánovaný, na co se vlastně můžou těšit vaši fanoušci a fanoušci fotbalu, co vlastně připravujete podcast MVP, všechno z mistrovství světa ve fotbale, jak jste se rozhodli to pojmout?
2: Asi začni.
0: Ne, tak první, co jsme chtěli udělat, samozřejmě velký boom, že jo. A to je to, o čem jsme dneska tady chtěli mluvit, tak máme tuhle tu sobotu 13. června na pražském výstavišti. Máme v rámci sportovního festivalu Off Season budeme mít MVP Live a máme hosta opravdu velký jméno. Přijde k nám Tomáš Rosický, což je poslední střelec, český střelec na mistrovství světa před těmi 20 lety, takže bude to vlastně den po prvním utkání Čechů s Jižní Koreou teďkon, takže bude se o čem bavit určitě, že na to se těšíme, to je náš první takovej jako highlight toho mistrovství, bych řekl.
2: A následně budeme mít jednotlivý díly po těch utkáních českých, čili vždycky ten následující den, budeme primárně rozebírat ten výkon českýho nároďáku a uvidíme, jak daleko se dostaneme následně, když už na mistrovství nebudeme, protože asi nikdo neočeká, že bychom šli třeba až do finále, když bychom si to přáli, tak budeme rozebírat vlastně ten zbytek toho mistrovství a to, kdo si půjde za zlatem.
1: My jsme koukali dneska na nějakou statistiku, tak takhle, do finále to je myslím nějak 0,3% je nějaký odhad, že bychom se dostali, ale ze skupiny je 70, že bychom mohli postoupit ze třetího místa. Jak to vidíte vy, jak to typujete vy v podcastu MVP, kam až se dostanem?
2: Ono je to takový trošku ošemetný, protože když se třeba koukneme na FIFA ranking jednotlivých států, tak vlastně Mexiko i Korea jsou před náma, čili jsme takový jako třetí ze čtyř v té skupině. Ono to tam je nějak jako, že jo, namixovaný, že postoupí tři, nebo je tam, že jo, ta tabulka těch třetích týmů, tak jako do toho třetího místa si myslím, že opravdu ta šance je vysoká a já očekávám, že z té skupiny se dostanem a troufnu si říct, že i z těch prvních dvou míst.
1: Co
0: odvážný, no tak... já tam vidím největší...
2: Já jsem obrovský fanoušek národňáků.
0: Jo, to je pravda. Velkou prekérku v tom, že ty týmy vůbec neznáme. Mexiko je pro nás jako mužstvo, který je nějakým způsobem známý, ale vlastně Jihoafrická republika nebo Jižní Korea jsou jako státy, kde si řekneš, no, tak to bychom asi měli, no ale vlastně vůbec netušíme, že jo?
1: A ty jsi jak velký fanoušek nároďáku.
0: Já jsem velký nároďáku fanoušek. Já právě naopak vždycky, když jsme se bavili o tom, jestli cítíme nějakou hrdost v době, kdy hrajou, ať už to prostě byly časy, kdy to třeba nebylo dobrý, tak já pokaždý jako si to užívám. Takže jsem velký fanoušek.
1: Takže v postup ze skupiny věříš, to je jasný. Tady
0: věřím.
1: Se na tom shodneme.
0: Ano, ano.
1: Ty to máš takový, jak, to je takový minimum. To já to považuji za takový jako minimum. Že když už jsme se probojovali až konečně na to mistrovství světa, tak já teď považuji za naší povinnost, aby se dostali ty kluci z té skupiny, abychom si mohli říct, hele, dobrý, tak něco jsme tam splnili a třeba to příště bude lepší.
0: No my zase počítáme, že už se nám kluci vrátí ta moc třeba po skupině, aby jsme už tady mohli natáčet zase v plný sestavy, ale ne, samozřejmě jim přejeme, aby tam zůstali co nejdýl. No.
1: Našimi hosty v Express ráno jsou Tomáš Kučera a Tonda Rosa, tady jsou jako členové podcastu MVP. Za malou chvilku se ještě pořád budeme bavit o mistrovství světa ve fotbale.
3: Express ráno.
4: Express ráno.

0: Posloucháte Express ráno, našimi hosty jsou Tomáš Kučera a taky Tonda Rosa z podcastu MVP. Tondo, na ten off-season festival, na kterém vy budete, jak se tam dostat? Nebo budete třeba i vysílat potom jako živě nějak tu epizodu, jako myslím streamovat, nebo jak se k tomu dostanou, k tomu vašemu obsahu lidi?
1: Ale já nevím, jaká tramva jezdí na výstaviště teď, to ti neřeknu.
0: Jo, dřív tam jezdila nějaká ta 14, která je teď nějaká 34, nebo něco takového.
1: Něco takového, každopádně to je fakt na pražském výstavišti už od rána. Každopádně my jdeme na řadu 15.15, budeme na to mít hodinku, bude to na hlavní stage přímo u Křižíkovy fontány, takže lístky se dají koupit na www.offseason.cz. Myslím, že ty celodenní jsou fakt za nějaký jako necelý 300 s fakt jako celodenním programem a budou tam fakt zajímavý jména obecně, jo. Teď mi jako na mysl přijdou Jirka Procházka, Metodě Jílek, Vít Krejčí, basketbalista.
2: Radko Gudas, myslím.
1: Radko Gudas, Martina Sáblíková by tam měla mít jako svoji rozlučku. Fakt jako tam přijdou na svý jako fanouci všech sportů, fanouci všech týmů, takže si myslím, že jako super akce a říkám, my budeme od 15:45 na hlavní stage a budeme to i nahrávat, takže by z toho potom měla být normálně naše klasická epizoda.
0: Ty už jsi říkal, že vaším hostem bude Tomáš Rosický. Tak bude to zrovna teda po tom prvním zápase, tak máte nějakou variantu takový to, když vyhrajeme, tak budeme s Tomášem probírat tohle a když prohrajeme, tak budeme probírat tohle, jo? Je tam nějaký plán AB?
2: Jako částečně jo, ale hlavně bychom asi chtěli být asi nějak jako uvolněný, myslím si, že to není úplně událost, kdyby jsme ho tam jako chtěli roustit a dusit a spíš jako by nás bude zajímat přesně, no, že on před 20 lety na to mistrovství hrál a co Sparta a co reprezentace a tak.
1: A tak my samozřejmě v podcastu většinou mudrujeme, že jo, a tak jako kritizujeme a tak dále, ale tady to je zrovna jako jiný formát, tady jako cítíme, že i toho Tomáše Rosického jen tak nikdo nikam nedostane, takže tady si jako musím poklepat na naše ramena, že se nám to podařilo a chceme vlastně ho ukázat i těm fanouškům v jiném světle.

0: na Zoomu, nebo oni vám nejdřív řeknou co a jak? Jak se budete vlastně propojovat v rámci podcastu?
1: Přesně tak, no, vlastně my hrajeme dva ty zápasy ve 4 ráno, ne, nebo někdy nad ránem, čili ten následující den, nějak dopoledne asi se spojíme, rozvrhneme si, co budeme zhruba rozebírat a následně v těch odpoledních až večerních hodinách českého času my vlastně s nima zazoomujem, no.
2: No a super mix, my na to budeme koukat v televizi brzo ráno a kluci samozřejmě budou referovat přímo z místa, takže si myslím, že jako i posluchači budou mít jako super příležitost slyšet opravdu ty konkrétní nějaký praktické věci, jak to tam vůbec funguje, takže na to se i my těšíme.
0: Jak se kluci snažili dostat teda z lahví na vodu, jo, na stadion, jestli se jim to povedlo nebo ne?
1: Jak vůbec scháněli ubytování, jako od úplných základů až po vlastně přesně to fungování na tom stadionu a to, jak to má člověk možnost navnímat live, no.
2: A je to Amerika, že jo, takže vůbec jako ta atmosféra tam, doufám, že nám to budou umět nějak dobře předat.
0: Já o klucích nepochybuji, že by neuměli předat atmosféru, to já jim právě věřím, že to bude dobrý. Super, takže takhle bude vypadat MVP z mistrovství světa ve fotbale. Je tu Tomáš Kučera, je tu Tonda Rosa, kluci, já mám na vás potom ještě za malou chvilku takový, jako, nechci říct nachytávky, jo, ale prostě teďko jedu ještě takový malinko virální informace o mistrovství světa, tak to s váma musím probrat, když vy jste ty insideri.
3: Express ráno. S Babu Hači a Vaškem Mašindou.

One more. Kluci, mám na vás ještě one more, ještě jednu otázku. Tady, ale jsou to spíš dvě, teda to bych zase, abych nekecala, jo. Ale přece no, my už jsme dneska trošku mistrovství světa ve fotbale řešili v našem vysílání v Express ránu a řešili jsme dvě věci. Jedna z nich byla to, že kluci měli v Dallasu Media Day a že nahrávali takový ty videa, jak se dělají oslavy gólový. Tak já jsem právě tady zkoušela Vaška se ptát, jakou gólovou oslavu by měl on. Co je podle vás jako super gólová oslava? Kdybyste teď byli v té Americe a v Dallasu, víš, Tome, jakou bys měl oslavu?

0: si vymyslel nějakou svojí, ale jako z těch, co jsou, tak mám rád Cole Palmera, že jo, který dělá prostě jako zimu. Ale ten tam nejede, takže to se neudělá.
1: I přesto, že je v nějaký reklamě, ne? Mám pocit,
0: tak to právě dělal Zima. Český obránce jsem viděl, jako oni mu říkali, udělej to, jako Palmer tady není, vej, tak to můžeš dělat.
2: Dává smysl, no. Mě baví Jokeres, který tam teda taky nebude, ten dělá takovou tu masku.
1: Jasně, takový od toho Bejna.
2: I s těma fanouškama většinou, tak to mě taky baví, no. A já jsem moc gólů nedal, takže nedával tehdy.
1: No to nevadí, ale tak seš v Dallasu a říkají, tak prosím tě, Tonder Antonin Rosa, celebrate your goal, please.
2: No taky bych si chtěl jako vymyslet něco vlastního, ale říkám, tím, že jsem nebyl úplný střelec, tak jsem nad tím nikdy moc nepřemýšlel.
1: A Tome, ty bys měl jakou, kdyby ti tam řekli, Tomáš Kučera, please.
0: Já si Ouško klasický, Ouško. Jako na lidi,
1: jasný.
0: Tak to rozjedou
1: dávaj, okej. Dobře, tak to máme jednu. A potom jsme měli ještě takovou naše drezy od New York Times, chytali strašnou bídu. Jsme předposlední, za náma už je, myslím, jenom Kanada a Chorvatsko. Tak jako myslíte, že to je vůbec jako nějaký věc k řešení? Víš, proč se vůbec dělají ty žebříčky? Mě to přijde, že všichni mají trošku jako hnusný drezy, že to bylo až jako nefér. Ale co vy říkáte na ty aktuální drezy naší reprezentace?
2: Tak nejprve bych jako spíš řekl, že tohle to pořád strašně podceňujeme. Takový to, jak jsme prezentovaný. Jo? Že si myslím, že to je ukázka toho, teď ta kritika na marketing nároďáku našeho zase byla, zas tam prostě poslali jako postřelený počet lidí a samozřejmě v čase, kdy to možná je to, že můžeš prodat ten fakt mimořádný úspěch co nejvíc, tak se jí to nedaří a tady to by mohl být další wake-up call, že prostě ti někdo zvenku ohodnotí dresy nějak jako špatně. Mně se obecně jako docela líbí ty bílí, jako to by přijdou docela vlastně fajn, ale přál bych si, abychom se uměli nějak odlišit, no.
0: Já nejsem fanoušek Puma dresu obecně, takže se mi nelíbí moc ty naše.
2: A to máš hodně kritický na těch věcech, že?
0: A máme, že jo, obrovskýho sponzora Penny, který je všude na těch hadrech. Na těch drezech teda není, ale na těch vycházkových je, takže to si myslím, že tak jako z estetického pohledu není úplně nejhezčí.
1: Jo, a tak ty jsi taky stylař, že jo, tak to je jasný, že moc jako
0: to nevím,
1: to nevyhodnotil. Ale... A tak dobře, a tak zase, když ty naše jsou takový, že jsme to trošku podcenili, tak který drezy se vám jako fakt líbí?
0: Já, mně se líbily hodně španělský, co jsem viděl.
2: Já mám dlouhodobě rád jako Francii, no. Francouzský dresy mě baví jako dlouhodobě, takovou nějakou zvláštní jako jednoduchostí.
0: Tam jde o to, že podle mě jako Adidas a Nike dělají prostě povedenější dresy, tak to jako je. Mám pocit, že ten brand je silnější a že jako umějí líp vychytat ty látky, barvy a všechno, čili jako Anglie, Francie, Španělsko, všichni tady tyhle ty klasický Brazílie, nároďáky, tak prostě mají, že jo, vaše spojený s nějakou jako barvou, že jo, výraznou a s tou značkou, takže to si myslím, že všechny jsou povedený, jako víceméně.
1: Musíme prostě zabrat, ať to líp vypadá.
2: Ne, určitě, to je, myslím, že tohle to znovu říkám, hrozně moc podceňujeme, to hrozná škoda, jako mimořádný úspěch a můžeme ho ukazovat a myslím, že se umíme i Češi jako častokrát odlišit. Mám pocit, že třeba minimálně to nominační video, který proběhlo, tak to proběhlo i zahraničníma médiama, takže umíme to, prostě jenom je to potřeba tomu věnovat víc energie, no.
1: Kluci, moc děkuju, že jste nám tady byli popovídat o podcastu MVP, ať se vám všechno zadaří, ať se daří teda samozřejmě repre, a ať je super podcast a teda off-season.
2: V sobotu,
1: ať všichni dorazej a užijou si vás a samozřejmě taky Tomáš Rosickýho. Díky moc.
0: Děkujem za pozvání.
2: Děkujeme. Express ráno. Express ráno.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
5: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií. S důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
6: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu www.středočeskemuzeum.cz.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
13: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Co jsi nakonec nacvičila na rozloučenou? Já ještě udělám dopravu, ale ty už se můžeš rozloučit.
1: No a ty mě právě už ženeš, jak to nadmutou kozu odsaď, tak já jsem přemýšlela samozřejmě mezi takovým rychlem jako ahoj čau. Mm-hmm. Pak jsem ještě řekla, že jestli to neprohodím na čau ahoj. A pak jsem si řekla, že možná by bylo hezčí takový klasický, tak zítra zase ahoj.
0: To se mi zdá jako docela, ale je to takový standardní, no.
1: No, ale tak má něco originálního, jo?
0: Ne, to první bylo dobrý.
1: Ahoj, čau?
0: Mm-hmm.
1: Tak ahoj, čau.
2: Express. Dopravní servis.
0: Tak dopravní nehodu evidujeme konkrétně v Žatci, ulice Plzeňská, auto tam skončilo v příkopě. Pozor si dejte, pokud jedete po silnici 43 v obci Písařov, okres Šumperk. Tam je uzavřen jeden jízdní pruh kvůli vyprošťování auta, kdy auto skončilo v příkopě. Pozor si také dejte, pokud jedete na D55, exit 32, nájezd směr D1. Auto tam skončilo nikoli v příkopě, ale v odstavném pruhu, protože tam má nějaký rozprášený náklad. To je asi všechno a ahoj a čau.
2: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
2: Express FM.
5: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Červnové deště dokázaly zmírnit půdní sucho, které bylo na některých místech až extrémní a nevratně poničilo část zemědělských plodin. Míra sucha se bude v dalších dnech odvíjet od toho, jak moc bude pršet. Nejvíc deště se čeká dnes a zítra. České turistky se koupaly nahé v jednom z chráněných horských jezer v Tatrách, kde platí přísný zákaz koupání. K otužování si vybrali nejhorší možné místo. Za takové chování totiž hrozí vysoká pokuta, napsal na svém webu Slovenský list Pravda. České fotbalistky dnes utkáním proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. V zápase v Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají shodně 11 bodů. Utkání začne dnes v 19 hodin. A dneska čekáme oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 10 a jste na Expressu s Míšou.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

No a Can, Doors, ladíte Express FM, zdraví vás Míša Tůmová u dopoledního vysílání. Já vám natýzuju, co se tady dneska odehraje. Mrkneme na to, kdo je novým hereckým oblíbencem Christophera Nolana a tím pádem ho začne víc obsazovat. Mrkneme se, co se řešilo na českém Redditu. Můžu napovědět, že se bude šetřit dneska. A to konkrétně na jídle. A taky si dáme tipy na víkend a pak přijde ještě někdy kolem půl jedné můj host nám představit svoji novou píseň s videoklipem. No a hnedka za chvilku pro vás mám takový malý příjemný reminder, takovou připomínku, tak nikam nechoďte. Do té doby startujeme s hudbou, dáme si Disclosure. Gregory Porter, Holding On.

0: Zea, slovenská zpěvačka a Tenerife Sea, ta by mi mohla namluvit nějaký hezký pohádky na spaní, to by se poslouchalo a usínalo. Za malou chvilku taky Temper City a nebo Dua Lipa.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/bolevec.
4: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
5: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
6: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
7: A kdy to bude?
6: 23.7.
7: A kde to bude?
6: V areálu A7 v Olešovicích.
7: A kde si můžu koupit lístky?
6: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
8: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
9: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
10: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Hudba na prvním místě.

0: break my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart na Express FM, ona tam zpívala I should have stayed at home. Měla jsem zůstat doma. Často si tohle to říkám, když někam jdu. Ale nakonec jsem ráda, že jsem teda vyrazila. Jinak já jsem se uvědomila, že tady tenhle pátek nebudu, abych vám připomněla jednu věc, takže to udělám teďka. Je totiž možný, že amsterdamský producentský duo Another vás zaujalo úplně stejně jako mě, nebo přinejmenším vám je jejich hudba příjemná, když ji tady hrajem. No a tenhle ten pátek, 12. června, jim vychází jejich třetí album s názvem Witness, ve kterém se kluci po loňským experimentálnějším albu vracejí ke klubovým kořenům. Celá tahle ta deska vznikala velmi organicky během jejich celosvětového turné. Každý track napsali, otestovali a doladili přímo za pochodu na tanečních parketech od Miami až po Rio, takže přesně vědějí, co na lidi funguje. Ostatně jejich pilotní single Talk To You, který si tu hrajem a na kterém hostuje 54 Ultra, už teďka trhá rekordy. Má přes 50 milionů streamů, rotuje na nejvyšších rotacích rádia BBC a na Shazamu je 7. nejvyhledávanějším songem planety. No a my si ho pustíme. Another a 54 Ultra, Talk To You právě teď.

goodbye. Nike pak Kate Tempest, Irish Goodbye na Express FM a jdeme do filmového světa. Režisér Christopher Nolan v noci představil novej trailer ke svýmu chystanému velkofilmu Odyssea, tedy k adaptaci slavné Homérovy Odyssey, která jde do kin už v půlce července. Nolan je známý tím, že strašně rád točí se stejnýma hercema, jako jsou Cillian Murphy nebo Christian Bale. No, tentokrát do jedné z hlavních rolí obsadil úplnýho nováčka ve svém týmu, Toma Hollanda, který ho znáte asi hlavně jako Spidermana. A režisér z něj byl u Stephena Colberta naprosto pav. Prohlásil, že Holland je neuvěřitelný talent, což prej sice věděli už všichni na planetě kromě něj, ale teď by s ním okamžitě točil znova. Holland si ve filmu zahraje Telemacha, tedy syna samotného Odyssea, který ho stvárnil Matt Damon, a Penelope v podání Anne Hathaway. Nolan navíc s úsměvem dodal, že Homerovo dílo je v podstatě takový Marvel středověku. Lidé tehdy zkrátka toužili věřit, že mezi námi chodí bohové, stejně jako my dnes věříme superhrdinům. A Tom Holland to teďka teda docela vyhrál, protože zaháčkovat se u Nolana je výhra. Ještě jsme ani neviděli tu Odysseu a já už jsem zvědavá, do čeho dalšího se s tím Tomem vrhne příště.

0: má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
1: Mama. Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.cz.
7: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
8: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Benoříčany. Benoříčany.cz.
9: Trenýrkárna.cz.
10: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenýrkárna.cz.
11: Express.
12: Music first.
11: Express FM.

0: Express. Ženy, ruku na srdce. Kolik z nás si někdy koupilo podprsenku, která ale teď leží zapomenutá někde na dně šuplíku, protože prostě nesedí. Dokonce až 80% z nás nosí špatnou velikost. My si ale dneska řekneme, jak si vybrat tu správnou. Hodit se vám bude určitě krejčovský metr, abyste mohli správně změřit své míry. Základem je podle Astratex.cz měření v nevystužené podprsence bez vycpávek. Nejdřív tedy měřte obvod přes prsa v nejplnější části, což určí velikost košíčku. No a potom měříme podňadry, což určuje velikost obvodu. Od hodnoty obvodu odečtete 3 až 5 cm. Pevný obvod je naprosto klíčový, protože nese váhu prsou. Jak má správně podprsenka sedět? I tady se často dělají chyby. Obvod musí být v rovině. Když na zádech výjíždí nahoru a máte tam takový ten oblouček, je moc volný. Pokud máte otlaky, špatně se vám dýchá, pak je zase moc těsný. Ramínka ty byste měli dotáhnout tak, aby pod nimi šlo projet prstem. Kostice by měly ve středu přiléhat na hrudní kost. Sahat musí až za ňadro, směrem do středu podpaží. Košíček neodstává a tvoří s ňadrem hladký přechod. Pokud prso dělá boule, je příliš malý. A ještě tip na závěr. Černé podprsenky bývají často pevnější než ty světlé. Takže i stejná velikost může sedět trochu jinak. Pro více tipů mrkněte na astratex.cz.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: cola.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Z Ostravy do Katovic rychlovlakem za méně než 40 minut. Plánovanou trať už začaly v metropoli Polského Slezska stavět. Česká strana zatím stavbu připravuje. Bývalé průmyslové regiony si od rychlého propojení Evropy přes své území slibují příliv investic a lepší propojení obou pracovních trhů. Podle aktuálních plánů by trať mohla stát nejdříve za 10 let. Severokorejský vůdce Kim Jong-un a čínský prezident Xi Jinping se na summitu v Pyongyangu dohodli na rozšíření spolupráce v oblasti politiky, ekonomiky a kultury. S odkazem na severokorejskou agenturu KCNA to napsala agentura Reuters. Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustili do USA, na mistrovství světa pískat nebude. Informovala o tom Mezinárodní fotbalová federace FIFA. A dneska čekáme oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později budou srážky v severozápadní polovině území ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11 a pokračuje dopoledne se mnou, tedy s Míšou.
1: Radio Express FM.
3: Express FM.

Benny a Gus Depperton, Super Lonely na Express FM. Protože je úterý, tak to znamená, že se v úterý vždycky koukám, co se řešilo na českém Redditu. A zaujalo mě tam téma, který se jmenuje Tipy na zdravá a levná jídla a kolik utratíte měsíčně za jídlo. A ten autor tam pokračuje. Měsíčně ve dvou utratíme zhruba 9 tisíc za jídlo. Jak to máte vy? Kolik utratíte? Nepočítám každou korunu, ale snažím se šetřit. Je to teď reálný rozpočet na jídlo nebo mi někde tečou peníze? Vařím doma, venku nejíme, mám dietní omezení. Bez sacharidů a bílé mouky, bez laktózy, takže rozpočet trochu navyšuji bezlaktózovými produkty. Kupuju je vesměs podle toho, co je v akci. A snažím se jíst zdravě, víc proteinu, zeleniny, vlákniny všeobecně. Co jíte, co vaříte, hledám inspiraci na vaření, vymýšlet to pořád je peklo. A pak tady autorka nebo autor vykopává své favority, já vám přečtu pár z nich. Je tam dál z červené čočky s rejží, čočka na kyselo s klobásou nebo vajíčkem, hrachová kaše s uzeným, tortily s fazolema, domácí pizza z celozrnného těsta. Pak tam měla kuřecí s rejží asi na 5 různých způsobů, to dělám taky furt. Hovězí a segedínský guláš, jeli to se zelím a bramborem. Tak, to je téma z Redditu. Otázka zněla jasně a my za chvilku mrkneme na tipy v těch odpovědích, ale já samozřejmě budu moc ráda, když přihodíte i nějaký svoje oblíbené jídlo vy, který je low cost, nízkonákladový, ale je prostě dobrý. SMS-kou na 602 604 903.

0: Asteroids Galaxy Tour Major na Express FM, kde nás čeká samá nová hudba, protože se pustíme nejnovější Kasabian, anebo taky zpěvačku Adlow Parks a její Get Go.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín
6: Ninja Park!
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Express FM.
11: Hudba.

0: Arlo Parks, Get Go na vlnách Express FM, kde jsem před chvilkou nakousla téma z Redditu s tipama na zdravá a levná jídla a kolik utratíte měsíčně za jídlo. To tam psala ta pisatelka. Taky tam psala, že utratí 9 000 měsíčně. No a někdo jí na to píše, že ve dvou už se mi to zdá fakt optimalizované. To podle mě nějak moc rozumně už snížit asi nepůjde. Což já upřímně za sebe jako souhlasím, že 9 000 na jídlo na měsíc za dva lidi je dobrá částka, bych řekla. Jiný tam píše, je důležitý kupovat sezónní zeleninu, ovoce, přes zimu se ten květák prostě nekoupím. Teď bude za pár korun, tak ho budeme mít furt na milion způsobů. Kari, placky, trojobal, pyré, polívka, to samý jde s brokolicí. Brambory jsou teď skoro zadarmo, z toho jde fakt vymyslet hodně věcí. A pokud máte prostor, tak je dobrý koupit levný rajčata a papriky a nadělat si sugo a lečo na zimu. Taky dobrý tip. Další komentář. Přijde mi, že budget na jídlo máte dobrý. Co jsou moje tipy? Tak kupovat maso v akci ve větším a zamrazit ho, ale pak chci na to myslet. Což přidávám druhý bod. Udělat no buy week a snažit se dopotřebovat všechno, co máš. Jo, jsou pak týdny, kdy točím jenom čočku nebo těstoviny, ale zas máš pak jistotu, že ti nic neprojde. Snažím se to dělat jednou za 3 měsíce. A pak moje oblíbená surovina je mrkev. Dáš jí do salátu, omáčky, vývaru, na pánev, prostě skoro jak cibule. A pak ještě jiný komentář zní, taky záleží, kolik toho člověk sní. Jakožto hobit kapesní velikosti se sedavým zaměstnáním, nesním k večeři ani čtvrtku kuřete, zatímco kámoš, co ho snad kojila medvědice a hodně sportuje, by to kuře snědl celý a ještě přemýšlel, co si dát jako dezert. No, za chvilku mrkneme přímo ještě na nějaký tipy na jídla, ať už z Redditu nebo od vás. Teď si pustíme Doja Cat.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Interpol Evil na vlnách Express FM, kde jedeme téma low-costovýho nakupování jídla, nebo jak ušetřit za jídlo, a což jsem našla na Redditu a někdo tam ještě psal. Podle mě záleží hodně, kde nakupuješ. Jezdíme do Sapy, do obchodu a docela ušetříme. Tady, jo, tak jde hodně o to nekupovat kuřecí prsa, ale celý kuře a zpracovat to. Upřímně si neumím představit spoustu slečen s těma dlouhatánskýma nechtama, jak tohle dělají, ale jakoby nechci nikoho takhle to někam škatulkovat, jenom co vím ze svého okolí, tak i moje kamarádky jako většina nekoupí celý to kuře, ale jde na ty naporcovaný kousky, no. Co se týká těch typů na jídlo, tak v komentářích se objevily špagety s boloňskou, sekaná s kaší, mexický bowl, jakože trhaná vepřová plec s rejží a se zeleninou, vepřový guláš s fazolema, pečený brambory s vepřovým, kaše s vepřovým, čočková polívka, vajíčka na všechny způsoby a tak. A třeba ještě Jirka psal, kosmatice z květu bezu černého. Zdravé jídlo skoro zadarmo, jinak ta částka 9000 pro dva odpovídá, mám to zhruba taky tak. A Tomáš utratí za sebe za jídlo víc, ale přihodil taky jedno low-cost jídlo. Na pánev 3-4 vajíčka zamíchat s těstovinama, k tomu omáčku neapolitána a je večer za pár minut. Do hospody nechodím, tak basa, piva a lahev vína v týdenním nákupu. No, a je to. Já děkuju za vaše tipy. Já za sebe přidám ještě ty svoje milované brambory s tvarohem, o kterých často mluvím. Aby se na ně náhodou nezapomnělo. Prostě brambory a tvaroh, nazdar. A tady tím tohleto téma uzavírám. Pokud jdete obědvat, tak dobrou chuť. Třeba tady s Billie Eilish. Lunch.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast exkluzivně na webu rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. Benoříčany.cz.
8: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizích zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
9: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Když se občas podíváte do takzvaných riderů umělců, tedy požadavků na pořadatele během koncertu nebo tour, můžete narazit na buď úplný blbosti nebo obyčejný věci, který vám nemusí dávat smysl. Do svých požadavků nechala nahlédnout Holly Humberstone. První, co má na seznamu, jsou voné svíčky a tyčinky. Šatny totiž nejsou mnohdy přehlídkou čistoty. Když máte tour na stadionech, tak je šatna spíš hitparádu pro pocených dresů. A kdo byl v takové hokejové šatně, ví, jaká rychta to je. A to, že chce jíst zdravě, tedy jogurty a ovoce, je taky normální. Jezdit od benzínky k benzínce, respektive od bagety k bagetě, vám nezdraví nepřidá. Charlie XCX 24. července vydá desku Music Fashion Film a k ní na konci roku pojede tour, kde zavedla takzvaný Angels Tickets, omezený počet vstupenek za $20, a potvrdila, že část výtěžku bude věnována na charitu. Vstupenky budou pro páry a nikdy ti návštěvníci nebudou vědět, kam to mají. Jediná jistota bude, že to budou mít vedle sebe. Zdá se, že Blink 182 připravují k 25. výročí alba Take Off Your Pants and Jackets něco speciálního. Popunkové trio tento týden vyvolalo mezi fanoušky spekulace poté, co na sociálních sítích sdílelo ikonický obal alba spolu s odkazem, který fanoušky vyzýval k registraci pro odběr dalších informací. Kapela sice zatím neprozradila, co přesně plánuje, ale načasování jasně ukazuje na 25. výročí vydání desky, která vyšla 12. června 2000. Upoutávka vychází před pátečním výročím alba, což vyvolává teorie fanoušků o rozšířené edici a dosud nevydaném materiálu až po oznámení pamětního turné. V pátek budeme chytřejší.
2: Express FM. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Krajský soud v Brně ponechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud rozhodoval o stížnosti obviněného proti usnesení městského soudu. Krajský soud v rozhodnutí sice udělal změny, ty ale na ponechání muže ve vazbě neměly vliv. Jedno z nejsilnějších zemětřesení za posledních 5 desetiletí si v pondělí na Filipínách vyžádalo nejméně 37 mrtvých, bezmála 500 zraněných a 20 000 vysídlených. Záchranáři pokračují v pátrání po možných přeživších nebo obětech, kteří se mohou nacházet ve zřícených nebo těžce poškozených budovách. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na začátek mistrovství světa. Ve středu ráno tamního času odletí z Dallasu do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. A dneska čekáme oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. A teď už hudba. Tady na Express FM je 12 hodin.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle je Charlie XCX a její novinka SS26 na Express FM. Jdeme si dát tipy na víkend. Nevím jak vy, ale já se těším většinou už od pondělí na víkend. Ne, že bych samozřejmě v práci jakkoliv trpěla, to se říct nedá, ale ten víkend má prostě takový svoje hezký kouzlo. Tak ať se máte na co těšit. Jedna z akcí, kterou vám chci doporučit a kterou byste si neměli nechat ujít, tak je v Zámecký zahradě u Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Tam proběhne open air festival s názvem Léto na zámku. Páteční program nabídne třeba koncert ansámblu Fast Food Orchestra a v sobotu si můžete vyzkoušet výtvarný workshop, kouknout se na animák Trnkova zahrada v historickém sále, dozvědět se něco o herbářích a jejich významu v dnešní době a večer se pobavit u stand-upistických vystoupení na stojáka. Mrkněte na muzeum-roztoky.cz pro bližší info.

0: Producent Posa, Too Cool to be Careless. Na vlnách Express FM, kde nám za chvilku budou hrát taky Of Monsters and Men a nebo zpěvačka Tuvelu.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
10: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: I'm Your Girl, Right? Na Express FM. Vsadila bych se, že druhá půlka tohoto týdne bude upršená a strávit upršený večer v divadle zní za mě dobře. A tak tady mám tip na divadelní představení, které se bude hrát tento pátek. Jmenuje se Dívenka na trampolíně a vychází ze skutečných životních osudů manželů z Deny Salivarové a Josefa Škvoreckého. Tihle významní spisovatelé a překladatelé museli čelit nelehkým podmínkám komunistického Československa a později i životu v exilu v kanadském Torontu. A právě tam založili legendární exilové nakladatelství 68 Publishers, které pomáhalo české literatuře přežít za hranicemi. Inscenace zachycuje nejenom jejich literární tvorbu a profesní boj, ale taky osobní příběh dvou lidí, kteří společně snili o založení rodiny. Jaký překážky museli překonávat a jak prožívali návrat do svobodné vlasti po roce 89, to je otázka. A odpověď na ní nabídne představení, které můžete navštívit tenhle pátek 12. června od 7. večer ve Švandově divadle na Pražském Smíchově.
1: Express FM.

0: Tohle je Express FM.
1: Express FM. Yo.
2: All right, listen.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu.

0: 100% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
1: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenirkarna.cz.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tak tohle to byly Silver Spoons společně s Aiko a Medusa na vlnách Express FM. Já tu mám hosta, já se přiznám, pokud nevidíte na kamerách, tak já vám to takhle propálím. Mým hostem je Blanka Maderová, která vystupuje jako Blanche M. Skládala hudbu s Tonyou Graves a třeba i s Aiko, kterou jsme právě slyšeli. Blanko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste nám přišla takhle exkluzivně představit svoji novou píseň, která vychází zrovna dneska, to je ale náhoda.
1: Přesně tak.
0: A ta se jmenuje Lilith, Open Your Eyes. Můžete nám ji trošku představit?
1: Ano, je to vlastně píseň, kterou jsme, videoklip jsme natáčeli pod vodou, protože celá ta píseň je o vnitřní transformaci, kdy vás nějaká životní událost třeba hodí pod vodou a temné stránky se vám začnou vynořovat a ta Lilith, což je pradávná bohyně, která původně dala Evě jablko, ta vás jakoby provede tou transformací

0: a už navždycky ve vás tahle ta síla, to napojení na intuici zůstane. No, takže to je jedna část toho významu a druhá je, že v refrénu vlastně ta Lilith se dívá na náš svět a vidí ten úbytek demokracie, úbytek tolerance a vlastně nám říká, proč to vzdáváme, že měli bychom, nikdy není bad timing, nikdy není špatný čas, jakoby ty hodnoty ještě nějak bránit.
1: Má krásnou hloubku a poselství. Mě na tom teda mega ještě zaujala jedna věc a to je ten videoklip, který je skoro kompletně pod vodou. Jak se to točilo?
0: To byla hodně náročná věc. Nikdo z nás nečekal vlastně, jak těžké bude třeba pod vodu se potopit, sednout si na židli nebo pod vodou sníst jablko, kousnout do toho jablka, protože vlastně Lilith, což je režisérka klipu, která hrála zároveň Lilith, Anna Čerenčíková, se snažila pod vodou to jablko sníst. To vůbec nebylo možné, téměř se udusila. Potom jsme se snažili potopit stůl. To bylo taky velmi náročné, protože měli jsme stůl z IKEA a prostě se nepotopil, takže jsme tam museli dát něco jiného. A i my sami jsme museli pod vodou během toho souboje, já jsem tam měla souboj s Lilith a vydržet třeba pod vodou aspoň 3 minuty se závažím a neutopit se, tak to byla, vlastně to byla největší legrace, jako jsme zažili, i když ta písnička je trochu melancholická a na konci teda rocková, ale bylo to, všichni jsme si sáhli na dno, ale zároveň nás to jako tým spojilo, jsme měli hodně ženský tým, Zdenka Sýkorová, pak to editovala Lenka Ogmitrová, která žije v Kanadě, a Anna Čerenčíková režírovala, Teza a Šárka se mnou zpívaly vokály, takže vlastně hodně žen se na tom podílelo.
1: To je krásný, to je vždycky radost slyšet, protože ženský cit se všude za mě propíše. Jenom ještě jsme se v rychlosti bavili o tom, že kromě tady toho tracku, který si pustíme o té Lilith, tak nás čeká ještě nějaká nová hudba, je v
0: ano,
1: přípravách.
0: Ano, přesně tak. Teď chystáme další videoklip vlastně na podporu dětí, které jdou na základní školu a bude se opět točit u nás ve Faust studiu. Přednedávna jsem tam točila asi 50 malých dětí mezi 5 a 7 lety a spoustu z nich Černochů, Ukrajinců, Vietnamců a báli se na základní školu, báli se vlastně rasismu. Teď se má rušit i přípravný ročník, má se rušit odklad a spoustu dětí třeba neumí úplně dobře česky a měli strach do té školy jít, tak jsme se rozhodli udělat, v refrénu budou všechny děti, bude tam zpívat i Šárka, Tonya Graves, doufáme, že i Honza Cina a chystáme se udělat takový empowerment písničku vlastně.
1: To je hrozně hezký. Než tohle to ale vyjde, než se to všechno uskuteční, tak tady máme právě tu dnešní novinku, kterou jste nám přišla představit, a to je Lilith Open Your Eyes od Blanche M. Já moc děkuju, že jste přišla.
0: Děkuju moc.
1: A vás ostatní bych chtěla pozvat na to, abyste se podívali na ten videoklip na YouTube, abyste věděli, o čem byla řeč, kolik zatím stálo práce, ale zároveň to prej byla sranda. Tak a my si jdeme tu novinku, která vychází dneska i na Spotify, pustit právě teď na Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to jsou skvělí Blossoms a jejich Gary. No a vzhledem k tomu, že se blíží jedna hodina, tak to znamená fun fact nakonec. Věděli jste, že Abraham Lincoln, 16. prezident USA a taky muž, který zrušil otroctví a provedl Ameriku občanskou válkou, by vám býval namíchal nějaký super drink? Doslova. Před svojí politickou kariérou byl totiž oficiálně licencovaným barmanem. V roce 1833 si s kámošem otevřel podnik s názvem Barry and Lincoln ve státě Illinois. Prodávali tam brandy, rum, whisky a samozřejmě i pivko. A Lincoln dodnes zůstává jediným americkým prezidentem, který kdy vlastnil oficiální licenci na provozování hostince a nalévání alkoholu. No, ono mu to podnikání moc nešlo, takže se dal na politiku a dobře udělal. Na druhou stranu třeba takový Donald Trump sice vlastní luxusní hotely, golfové rezorty a mrakodrapy po celém světě, ve kterých samozřejmě teče alkohol proudem, ale on sám osobně licenci na provoz baru nikdy nevlastnil a nevlastní. Tak se večer připejte na starýho dobrýho Abe'a, tedy na prezidenta Lincolna, a zítra v 10 jsem tady jak na koni. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Brněnští celníci minulý týden zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka. Mršina velryby, známé jako Timmy, skončí ve specializované továrně v Dánsku, kde ji zpracují. Tuk zvířete bude zpracován na bionaftu. Další složky, jako jsou kosti, šlachy a kůže, budou použity při výrobě sypké biomasy, která se používá jako zdroj energie v cementárně. Část kostí bude použita také v muzeu. Americká hvězda Serena Williams, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Embokové. V Česku se ochladilo na 18 stupňů a prší. Zítra pozítří bude ještě chladněji a přehánky budou pokračovat. Teploty nad 20 stupňů Celsia očekáváme až od příštího úterý. Po 13. hodině vás ze studia Rádia Express FM zdraví Veronika. Hezké úterý.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byla popová hvězda Olivia Rodrigo, která nám zahájila svou novinkou Drop Dead odpoledne na Expressu. Zápasník Karel Vémola už nemá lvici Elzu, úřady mu ji dnes dopoledne odebrali a Elza nyní putuje do liberecké zoologické zahrady. Na zápasníka navíc veterináři podali trestní oznámení, jelikož Elza, stejně jako další dva lvy ve Vémolově chovu, mají odstraněné drápy na předních tlapách. A bez medicínského důvodu je tento zákrok považován za týrání zvířat. Více se dočtete na Seznam zprávy CZ a my si jdeme dál hrát. Celeste, Love is back a potom Villanelle.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tak, tohle jsou ostré kytary v podání kapely Villanelle. Teď mám jednu velmi pozitivní, radostnou zprávu pro Karlovaráky. Těm se totiž znovu otvírá letní kino. Je to obrovský amfiteátr s neuvěřitelnou kapacitou 3500 míst. Ta rekonstrukce proběhla díky crowdfundingové kampani. No a 13. června tam proběhne velikánská otvíračka. Promítat se budou Starci na chmelu z roku 64, a to z 35mm kopie zaservisovaných promítacích strojů. To kino bylo poprvé otevřeno v roce 1946 vzniklou příležitosti Karlovarského festivalu filmového, no a o 10 let později, v roce 56, tam vlastně bylo nainstalováno vůbec první širokouhlé promítací zařízení v tehdejším Československu. A právě z toho se tam bude dál promítat. No tak gratuluju Karlovým Varům, tohle to je skvělá zpráva. Užijte si hezky letní projekce v tomhle krásném amfiteátru. My si za chvíli pustíme Vintage Culture, Editors a Amy Winehouse.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show. V divadle Hibernia.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoérov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express. Music first.
12: Express FM.

0: Dneska mají svátek Stáni, Stanislavy, všechno nejlepší. Koukám se ven, leje tam jak z konve, zatažená obloha, je tam pěkná zima, ale to nebude trvat věčně. A nebude to snad trvat ani o víkendu, protože skoro začíná léto a léto přeje venkovním akcím a to léto netrvá zase tak moc dlouho. Těch víkendů není zas tak moc a i když prší, tak je dobré prostě strávit to venku u příjemné hudby, divadla nebo prostě zábavy venkovní, plenérové. Takže vás zvu na léto na zámku, které pravidelně každým rokem to léto tak jakoby odšpuntovává a proběhne tento pátek a v sobotu v Roztokách u Prahy. Tam mají zámek, v něm je zahrada a tahle ta zahrada ožije tímhletím festivalem, který odstartuje v pátek koncertem Fast Food Orchestra, takže si můžete zatancovat na skáčko, reggae a pop od 20.30. No a sobota, to už bude celodenní program od 10.15. Budou tam různé workshopy, bude se tam promítat Trnkova zahrada v historickém sále, budou tam různé přednášky a celé to ve vrcholí show Na stojáka, což je stand-up comedy show, kterou moc dobře znáte a účinkovat budou Iva Pazderková, Karel Hynek a už to se Daniel Čech. Dneska jsem to neřekla špatně, já jsem včera si nemohla vzpomenout na jeho křestní jméno, zkazila jsem to a potom jsem ho potkala. Ne, nemračil se, takže si mě s kým nespojil. Takže tenhle ten program vás čeká na tom roztockém létě na zámku a veškeré informace, jak se tam dostat, kde si koupit lístky a tak dále, seženete přes středočeskemuzeum.cz. Tak přeju vám hezké počasí a jdeme si pustit australskou Siu. You've changed.
1: Express FM.

0: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelu Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
4: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je! Nabíjí mi koloběžku!
8: Mám mě auto!
9: I tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma.
11: I moje hračky.
12: Děkuju!
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
1: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Co je to tropický den, to víme, ale co je to tropická noc? Tropická noc je noc, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů Celsia během celé noci. V loňském roce nebyla na území Česká tropická noc ani jedna. A v letošním roce už ji máme za sebou, zřejmě to bude jediná tropická noc a došlo k ní včera, v noci na dnešek a tropickou noc zažilo pouze jedno místo a to pražské Klementinum. Naměřili tam 20,1 desetinu stupně Celsia. Ono bylo opravdu vedro, já jsem doma měla asi 27, teda musím říct. No, tak tropická noc 9. června, tak to je. Uvidíme, kolik jich letos bude. Hrát si budeme Charlotte Day Wilson, Malcolma Todda, do konce hodiny možná ještě skihneme Toma Grennana.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psi zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Úterní izraelský úder na město Sur na jihu Libanonu zabil 8 lidí, uvedly libanonské úřady. Podle nich Izrael udeřil před vydáním varování. Fanoušci, kteří nemohou odcestovat na zápasy mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech kvůli vízovým omezením, cítí rozhořčení. Zákaz vstupu do USA postihuje fanoušky z více než čtvrtiny ze 48 zemí, které se sportovní události účastní. Ministerstvo zahraničí ale v souvislosti s mistrovstvím evidenuje minimum problémů českých občanů při vstupu do USA. A ještě počasí, v Česku se ochladilo na 18 stupňů a prší. Zítra pozítří bude ještě chladněji a přehánky budou pokračovat. Teploty na 20 stupňů Celsia očekáváme až od příštího úterý. Bylo 14 hodin, poslouchali jste zprávy na Express FM. Pokračujeme v odpoledním vysílání, kterým vás provází Veronika Kolušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Track Path, to byla dvojice 21 Pilots, která už velmi brzy vystoupí u nás, a to sice na festivalu Colors of Ostrava. Byli oznámeni jako první headliner, tak předpokládám, že se na ně mnoho z vás těší. Teď ale chvilku budu mluvit na všechny zahrádkáře i na všechny, kdo mají rádi sladké věci, ale nechtějí se tím sladkým zas tak moc spát, protože je to přeci jenom sladký a sladký není úplně zdravý. Takže čeká nás velká soutěž s fan sladidly. Pro jednoho z vás tady mám opět připravený, stejně jako včera, balíček v hodnotě 650 korun, kde jsou želírovací směsi, ale kde jsou taky sladidla alternativní, čili nekalorická, nízkokalorická, v tabletách, prášková, tekutá a tak dál. Taky jsou tam marmelády a syrupy. Tak se připravte na soutěž, jdeme se mezi tím zahrát DXXI Dangerous. Express FM.

0: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Hala? Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
9: A kdy to bude?
8: 23.7.
9: A kde to bude?
8: V areálu A7 v Olešovicích.
9: A kde si můžu koupit lístky?
8: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
10: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
11: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要你那几条个人信息和银行卡号。
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: cítím teď. Tak tohle je naprosto báječná kapela Něco Něco, která vydala ještě báječnější desku. Jmenuje se Majonéza a ctí se dnes večer v brněnském kabinetu Mus, řečeném Kabál, a přesně za týden 16. pro změnu v pražském prostoru Meat Factory. Kdybyste chtěli zpěvačce, bědce přinést květinu, tak jí možná radši přineste nějakou speciální exkluzivní majonézu, protože tu majonézu má opravdu hodně ráda. No a u toho jídla se teď nenápadným oslým ústkem, mostem spíš, dostávám k naší velké soutěži s fan sladidly. Mám tady pro vás balíček v hodnotě 650 korun a v něm želírovací směs, jedna stevia, další želírovací směs pro přípravu džemu a marmelád, sukralózu, práškový sladidlo, doplněk stravy, pozor, vhodný na zmírnění následků nadměrného pití alkoholu, tekutý sladidlo, jablečný džem, hruškový džem, bezinkový syrup a další věci. Takže pokud máte zájem, tak poslouchejte soutěžní otázku. Když si koupíte marmeládu v obchodě nebo džem, tak zpravidla má tak jako kolem 50% ovoce max. Ale nás by zajímalo, kolik procent ovoce obsahuje marmeláda připravená s fan želírovací směsí, samozřejmě při dodržení postupu uvedeného na obalu produktu. Tak kolik procent ovoce budete mít v té marmeládě? Podívejte se na stránky, no a napsat mi to můžete si tipnout, to je jasný, na číslo 602 604 903. Prosím, do té zprávy se taky podepište a kdo to trefí přibližně jako první, tak ten má u nás tenhle balík. Tak si jdeme poslechnout Víkenda In Your Eyes.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Kosmickou agenturou do 17členného týmu budoucích astronautů už v roce 2022. To výběrové řízení bylo nekonečné, trvalo rok a půl a brněnský rodák musel v průběhu let absolvovat celou řadu zkoušek, například trénink přežití v Baltském moři nebo parabolický let v beztížném stavu. Je to obrovský úspěch, moc gratulujeme a jsme zvědaví, jestli k tomu opravdu dojde. Myslím, že to bude krása. Hrát si budeme Arctic Monkeys, Why Do You Only Call Me When You're High a pustíme si taky Cure anebo Charlie XCX.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze...

0: sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
3: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
4: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Když se občas podíváte do takzvaných riderů umělců, tedy požadavků na pořadatele během koncertu nebo tour, můžete narazit na buď úplný blbosti nebo obyčejný věci, který vám nemusí dávat smysl. Do svých požadavků nechala nahlédnout Holly Humberstone. První, co má na seznamu, jsou voné svíčky a tyčinky. Šatny totiž nejsou mnohdy přehlídkou čistoty. Když máte tour na stadionech, tak je šatna spíš hitparádou pro pocených dresů. A kdo byl v takové hokejové šatně, ví, jaká rychta to je. A to, že chce jíst zdravě, tedy jogurty a ovoce, je taky normální. Jezdit od benzínky k benzínce, respektive od bagety k bagetě, vám nezdraví nepřidá. Charlie XCX 24. července vydá desku Music Fashion Film a k ní na konci roku pojede tour, kde zavedla takzvaný Angels Tickets, omezený počet vstupenek za $20, a potvrdila, že část výtěžku bude věnována na charitu. Vstupenky budou pro páry a nikdy ti návštěvníci nebudou vědět, kam to mají. Jediná jistota bude, že to budou mít vedle sebe. Zdá se, že Blink 182 připravují k 25. výročí alba Take Off Your Pants and Jackets něco speciálního. Popunkové trio tento týden vyvolalo mezi fanoušky spekulace poté, co na sociálních sítích sdílelo ikonický obal alba spolu s odkazem, který fanoušky vyzýval k registraci pro odběr dalších informací. Kapela sice zatím neprozradila, co přesně plánuje, ale načasování jasně ukazuje na 25. výročí vydání desky, která vyšla 12. června 2000. Upoutávka vychází před pátečním výročím alba, což vyvolává teorie fanoušků o rozšířené edici a dosud nevydaném materiálu až po oznámení pamětního turné. V pátek budeme chytřejší.
2: Express FM. Novinka. Novinka. Express FM.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. O výši částky, kterou by Česká televize a Český rozhlas měly místo toho dostat ze státního rozpočtu, bude kabinet v pondělí diskutovat. Nová evropská stíhačka, jejíž vývoj stál miliardy eur, nakonec podle agentury DPA nevznikne. Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron totiž došli k tomu, že se firmy Dassault a Airbus nejsou schopné na její konstrukci dohodnout. Ve čtvrtek začne 23. mistrovství světa ve fotbale. Turnaj se poprvé odehraje v rozšířeném formátu s rekordními 48 týmy ve třech zemích – USA, Mexiku a Kanadě. Po 20 letech se světového šampionátu zúčastní český výběr. Zlato obhajuje Argentina, hlavními favority jsou ale úřadující evropští šampiony ze Španělska a Francie. V Česku se ochladilo na 17 stupňů a prší, zítra pozítří bude ještě chladněji a přehánky budou pokračovat. Teploty nad 20 stupňů Celsia očekáváme až od příštího úterý. To byly zprávy v 15 hodin a ze studia Rádia Express vás dál zdraví Veronika. Hezký den a hezký poslech.
1: Rádio Express FM.
0: Express FM.

Zítra odstartuje festival Rock for People v Hradci Králové ve 360 parku a hlásí vyprodáno. Gratulujeme. Taky oznámil jednu důležitou věc pro fanoušky, kteří jezdí na Rock for People každým rokem a každým rokem tam prostě hraje vypsaná fixa a pokaždý je to něco trošku jinýho. Pamatuju si ročník, kdy tam každý den, 3 dny po sobě, hráli jednu desku, pak si pamatuju ročník, kdy hráli na přání, pak myslím, že byli se symfoniákem, pak ještě hráli s někým. No hele, jako bylo toho hodně a pokaždý to bylo nějak jinak. No a tento rok to vypadalo, že tam vypsaná fixa hrát nebude, ale nakonec je to úplně jinak a je to tak, že vypsaná fixa bude Rock for People zahajovat, zahrají zítra už v 11.30, v 11:30, buďte tam a užijte si to. My si teď od vypsaný fixy pustíme skladbu z roku 2001, která se ale jmenuje 1982. To je rok, kdy bylo Margimu 8 a vzpomíná takhle na svý dětství.

0: Tak to byla vypsaná fixa, která zítra v 11.30 slavnostně odpálí oficiální program festivalu Rock for People. Dnes ale bude jako každým rokem probíhat večírek pro nedočkavé, pro lidi, kteří se do toho areálu se svými stany už sjíždějí takhle den předem. No a program bude, že tam vystoupí Morčata na útěku, taky nějací DJové, a ještě jsem slyšela něco o jedný fakt hodně populární kapele, která tam dnes bude hrát. Jako překvapení nebudu říkat, kdo to je, ale pokud se už budete pohybovat v Hradci Králové, buďte na místě, doporučuju. No a co se týká dalších novinek ohledně Rock for People, tak v pátek vystoupí Ben Cristoval a bude mít velmi speciální set, protože jako speciální host se k němu na pár songů připojí také kytarista Tommy Thayer z legendární skupiny Kiss. Za chvíli si pustíme Sombra, pustíme si taky Hot Chip a pustíme si taky jednu starší věc v rámci rubriky Old School.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
7: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

ráno. Americká skupina Garbage s charismatickou Shirley Manson v čele představí právě dnes večer ve velkém sále Lucerny své letošní silně atmosférické a emotivní album Let All That We Imagine Be The Light. My si jako takový warm-up před tím koncertem poslechneme skladbu z jejich eponymní desky, která vyšla v roce 1996. Je to skladba s názvem Stupid Girl. Obsahuje sample bicích z písně Train in Vain od skupiny Clash. A je to taková hymna pro všechny holky, které se nespokojí s ničím menším, než s tím, co sami chtějí. Shirley Manson sama o té písni řekla, že je to taková jejich verze Express Yourself od Madony. Všichni, kdo tam dnes večer budete, přeju vám krásný, silný zážitek, ať je to prostě skvělý koncert. Express Old School.

0: Express Filmex.
1: Legendární režisér Steven Spielberg se vrací k tématu blízkých setkání třetího druhu s novým sci-fi Den odhalení. S Joshem O'Connorem, Colinem Firthem a Emily Blunt v hlavních rolích. Léta jsme tušili, že ve vesmíru nejsme sami. Doposud ale nikdo nezveřejnil pádný důkaz, to se ale změní. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu a datový analytik Daniel má být tím, kdo vše zveřejní. K jeho smůle však existuje tým lidí, jehož posláním je úniku informací zabránit. Odhalení pravdy by totiž mohlo zcela rozvrátit světový řád. Kromě Daniela se do hledáčku pro následovatelů dostává také televizní rosnička Margaret. To, co pro nezasvěcené vypadalo jako její nervové zhroucení v přímém přenosu, je totiž ve skutečnosti komunikace s neznámou entitou. Já prostě nevěřím tomu, že tu nejsme sami. To téma mě provokuje celý život, ale zároveň mi dodává inspiraci. Věřím, že tímhle filmem jsem si ho vyřešil, říká legendární filmař. Hudbu složil tentýž muž, který mistrovsky dokresl atmosféru E.T.ho mimozemšťana, blízkých setkání třetího druhu, Star Wars nebo čeliský John Williams.
2: People are starved for the truth.
3: The human race cannot accept what we know.
4: What are you gonna do?
5: Full disclosure to the whole world.
6: If you do this, there's no undoing it.
7: That's the plan.
8: Three, two, one.
9: This is disclosure day.
1: Takzvané Feel Good Movie, to je hudební komedie srdcovka od režiséra slavného snímku Once, Johna Carneyho, která je plná chytlavých songů. Paul Rudd v ní hraje Ricka, upadajícího zpěváka svatební kapely, a Nick Jonas z Jonas Brothers vyhasínající hvězdu boybandu Dannyho. Když se jejich cesty protnou, vznikne přátelství postavené na společné lásce k hudbě a snu o návratu na výsluní. Jenže pak Danny vykrade jednu z Rickových písní a promění jich v obrovský hit. A mezi kamarády se rozpoutá boj o uznání a místo v záři reflektorů.
10: You are not just some boy band guy.
11: And you are too good for that wedding band.
10: That's my song. I wrote it.
11: So good.
0: Express Filmix.
12: Na Express FM.
13: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
12: Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Léto plné zážitků? Vydejte se na střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
11: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Benoříčany. Benoříčany.cz.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Trenírkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Tak to byly Wolf Alice. Tuto sobotu proběhne v Praze Pražská muzejní noc. A před muzeem Prahy na Florenci bude postavena festivalová stage, kde bude hrát muzika. Samozřejmě během muzejní noci budou také otevřeny všechny expozice hlavní budovy Muzea Prahy, takže expozice Mrak, expozice Tělák, která se týká tělesné výchovy, a expozice Město v čase. A na té festivalové stage před muzeem budou hrát od 18 hodin Pexeso, pražská indie dance kapela, potom slovenská zpěvačka Timea a na závěr od 21. hodiny Lake Malawi. Tak tam buďte, vstupné se neplatí a já vám pustím první položku toho programu, a to skupinu Pexeso, která propojuje taneční groove inspirovaný elektronikou s živou energií. Tak to je ode mě už poslední informace pro dnešek. Užijte si další vysílání. Čeká vás Express Drive s Michalem a taky s Petrem. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Novinka. Novinka. Express FM. Pexeso.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vládní koalice chtěla platy politiků zmrazit už letos, záměr se ale opakovaně odsouvá a pokud jej sněmovna včas neprojedná, hrozí, že platy poslanců, ministrů nebo senátorů znovu vzrostou i od ledna 2027. Běloruské jednotky se nebudou účastnit přímých bojových operací na Ukrajině, prohlásil to běloruský vůdce Aleksandr Lukašenko. Bělorusové se podle něj netouží stát potravou pro děla. Zároveň ale zdůraznil, že Bělorusko zůstává neochvějným vojenským spojencem Ruska a je připraveno ho bránit. Zahajovací zápas fotbalového mistrovství světa mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou ve čtvrtek odpíská brazilský rozhodčí Wilton Sampaio, informovala o tom Mezinárodní federace FIFA. Zítřejší počasí slibuje převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech nás čekají místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů na horách bude kolem 10. Na Express FM 2 minuty po 16. hodině začíná úterní Express Drive, těší se na vás Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Do dveře se otevírají a vstupujeme my dva celý v bílém. Je tady úterní Express Drive.
1: Já jsem to trošku nabořil proužkem, ale chápu, co jsi chtěl říct.
0: Tak to se přece říká, a teď přicházím já celý v bílém.
1: Je takhle.
0: No, to je takový ten, jako já myslím, že i hláška z nějakého filmu, ale nechci.
1: Přicházím středem, nikým nepozván.
0: To taky, no. A odcházím nepoznán, viď?
1: Jo, přesně tak.
0: Chtěl bych se jmenovat Jan. No, my vás samozřejmě zdravíme, 16 hodin 9 minut, to znamená, že už 9 minut nám tady jede naše šichta, která trvá jako vždycky do 19. No a máme opět nabito, máme tady zajímavosti z celého světa, máme tady taky novou hudbu.
1: Přesně tak, máme novou hudbu, protože se po delší době ozvali Interpol, což je americká indie rocková skupina z New Yorku. A jakmile se Interpol s něčím ozvou, tak vždycky se začne něco dít, lidé samozřejmě začnou poslouchat, protože oni samozřejmě momentálně jsou na turné. Zrovna dneska, kdybyste je chtěli vidět, tak byste museli do Španělska, ale
0: ten kousek.
1: Třeba byste to ještě stihli, není to tak drahý. A zítra jsou taky ve Španělsku a pozítří taky ve Španělsku hned dvakrát. Takže to, my si musíme na ně počkat. Já ani nevím, kdy jsem viděl Interpol tady naposled, možná ve velkém sálu
0: Cerny. To už jsou leta. A mám pocit, že pak někomu předskakovali, ne? Že s někým tady myslím
1: byli. No právě, že ne. Oni jeli turné ze Smashing Pumpkins.
0: Jo, ale k nám nepřijeli.
1: A k nám
0: jo,
1: samozřejmě, protože to bylo drahý, jasně. Tak nepřijeli.
0: No, každopádně vydají nové album. To vyjde v srpnu, jestli jsem se správně podíval. Ano, v pátek 28. srpna, to znamená na konci prázdnin. Mají teďka nový vydavatelský dům Partizan Record, což je domov třeba Idles, Geese nebo PJ Harvey. No a jejich deváté album dostalo název The Mirror Weighs a Ton, neboli Zrcadlo váží tunu. A vydali rovnou dvě skladby z něj. Hnedka dneska, před asi zhruba hodinou a půl. No a jedna, ta titulní, je tak jako inspirovaná Massive Attack, je taková pomalejší, tu vám nezahrajeme, a pak je to taková klasická interpolovka.
1: Jo, jo, jo, přesně tak. Takže po 4 letech jsme se dočkali nějakého nového materiálu a já doufám, že se dočkáme fakt i toho koncertního termínu. Já si myslím, že hned tak bude deska hotová, oznámí koncertní.
0: Že půjdou na další turné, když teďka na jednom jsou.
1: Jo, jo, protože teďka oni mají taky nějaký double bill, mám pocit, že z Block Party zrovna teďko jedou.
0: Myslím, že ano.
1: A takže by mohli to, tak hele, budeme držet palce, protože Interpol tady na Expressu máme rádi.
0: Máme. A ten single se teda mimochodem jmenuje See Out Loud.

0: To je prostě pecka tohle.
1: No a už zítra ji můžete slyšet v Hradci Králové na festivalu Rock for People, protože tam Gorillaz vystoupí živě a jak si tak říkám, tuhle tu věc daj určitě.
0: To si myslím, že daj. Mimochodem já vždycky, když tady ten track slyším, tak vidím toho Bruce Willise, jak jede v tom autě v tom videoklipu. Vždycky.
1: Jo?
0: No, prostě to tak je. No.
1: Jo, to je dobrý song. Takže ale samozřejmě tohle ta informace patřila jenom pro ty šťastlivce z vás, kteří si včas koupil lísky, protože jak už tady Michal Tomes při našem rozhovoru minulý týden avizoval, je vyprodáno.
0: Je vyprodáno, pokud ten rozhovor si chcete poslechnout, tak můžete na webu Express.fm.cz v sekci podcasty. Za chvilku tady budou Temper City a Kylie Minogue.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
4: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
5: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
6: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
7: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
8: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
9: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
10: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
9: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
10: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Hurá! 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle byla Kylie Minogue v moderním hávu v rámci tracku Tension.
1: No a možná malou tenzi cítíte, když zjistíte, že někdo dělá něco jinak než vy. Petře, řekni mi, jak máš doma toaletní papír? Máš ho ke zdi nebo od zdi?
2: Hele, víš, to je sranda. Že já jsem tohle téma měl v záloze, říkal jsem si, až nebude mít co dělat, rozjedem to, to je skoro na celý vysílání, si myslím.
1: No, jo? Já taky myslím.
2: Samozřejmě ho mám od zdi.
1: No tak, protože takhle byl navržený, že?
2: Ano, ale občas
1: se mi stane, rád, se mi po té zdi jako válí, že?
2: Že moje žena ho občas dává v obráceně, nevím, jako jestli
1: moje
2: ho záměrně
1: taky. Ano. Ale podle mě oni to nedělají schválně. Oni na to vůbec podle mě nepřemýšlej.
2: Ano, podle mě oni...
1: Prostě ho tam jako nemají... S proměnutím jebnou a je mi to úplně jedno.
2: Neprogramově, no. Ale já ho samozřejmě musím mít odstřed.
1: Já ho vždycky otáčím. No. Ale já ho třeba otáčím.
2: Já taky, já ho nemůžu mít.
1: Já ho třeba otáčím i u tchyně. Jak ho vidím, že je špatně, otáčím ho kdekoliv.
2: ale to si mě úplně, já jsem říkal, to si tady schovám, tohle to si odložíme až někdy příště, no a je to tady, no ale víš co? Jako ono to má totiž nějaký logický podklad, ne?
1: Má, no, protože aby se ti neválel po té zdi, která může být třeba jako, na ní můžou být nějaký paraziti, nějaký mikroorganismy a tak, že jo. A takhle vlastně totiž to rozseklo celý, když se objevil ten nákres patentového úřadu toho člověka, který to vymyslel, jak to má vypadat.
2: A, tam je
1: a ten to vymyslel, že to má být od zdi, logicky,
2: ano.
1: Že?
2: No. Jenom, tak víš co, já si myslím, že to je takový téma, jako jestli z vás někdo posluchačů má na to jiný názor než my.
1: A nebo i stejný.
2: Nebo no. I stejný. Může nám napsat na číslo 602, můžete. 604, 903.
1: Já znám dva důvody, proč to dělat opačně. A oba jako uznávám a chápu. Když máš zvíře, ať už je to pes nebo kočka, který se s tím rádi hrajou a odmotávají to. Protože když to dělají, tak se jim to dělá hůř, když je to právě u té zdi.
2: OK, dobrý, to beru.
1: A druhý je, to je dítě, no, to je takový zvířátko, který taky se s tím může hrát, ale u něj je to podle mě jedno, protože ono je schopný za to zatáhnout stejně, jo. A třeba náš malý se s tím nikdy nehrál, jako se záchodovým papírem, ten měl jiný hračky.
2: Jo.
1: Ale některé děti to dělají, znám i videa, jsem viděl na Instagramu.
2: A dřív se s tím taky děti nehrály, protože to byl takovej ten voskovaný listový.
1: to jsem mohli maximálně pořezat.
3: Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Tohle je Kelela, její Lincoln B. No a my jsme tady před chvilkou nakousli, jak lidé dělají různé věci. Začali jsme toaletním papírem. Někdo ho má od zdi, někdo má ho u zdi. Za nás teda jediný správný způsob je mít to od zdi.
1: Já jsem samozřejmě mezi tím nakouknám na záchod.
0: Ano.
1: A tam je vlastně daný jakoby malinko jinak, protože ta rolička je vlastně jakoby, takže se spíš
0: odmotává. Jo, my ho máme jako bokem.
1: No, my ho máme jako
0: jasně.
1: Bokem.
0: No a tak to je taková ta obří role, tak kdyby měla být od zdi, tak se tam na ten záchod nevejdem. No, potom je tady otázka sendviče, nebo takového jako toustu z toustového chleba, který má čtvercový jako tvar. A jestli ho jako řežeš uhlopříčně, anebo ho uřízneš jako na půlku, jako když jako na dva obdélníky.
1: Když dodělám ten čtvercový sandwich,
0: no.
1: A chci ho rozříznout na půl.
0: No, že to se jako dělá, že?
1: Ano,
0: to
1: vypadá, protože no. Takhle, když už ten, nebo třeba když si rozdělit
0: no,
1: s někým,
0: přesně tak.
1: Tak samozřejmě uhlopříčně, že jo?
0: No, mně to taky přijde logický, ale jsou
1: taky
0: lidi.
1: Se prodávají dva trojhránky, neprodávají se dvoje obdélníky.
0: A jsou lidi, kteří to dělají na obdélník, představ si to.
1: Fak jo.
0: No,
1: mimochodem nám napsala Gábina.
0: Ano.
1: Že toaleťák na WC je celoživotní téma v hotelnictví a cestovního ruchu a že tomu věnovali celý blokový článek v naší cestovní kanceláři.
0: Tak děkujeme za příspěvek. No, pak je tady další věc. Když si čistíš zuby, dáváš si pastu na mokrý kartáček nebo na suchý a pak až to namočíš?
1: Samozřejmě dávám na mokrý kartáček.
0: Jako mě to taky přijde logický, jo, že vlastně vůbec nad tím někdo pozastavit.
1: Protože kdybych to měl namočovat potom, tak si můžu část té pasty z toho kartáčku sundat.
0: Přesně, někdy ti to sundá celou, že?
1: No, jasně.
0: A poslední. Když jíš pizzu, tak jíš jako na placato, nebo si ji uděláš do takový ty ruličky, nebo takového toho jako žlábku, aby se to líp dávalo do pusy.
1: Tady je několik možností, protože vždycky záleží, jaká ta pizza, myslím tě materiál, jestli ti vohybá, nebo je třeba trochu pevnější. Pokud se mi malinko vohybá, no tak si jako tam malinko jako sroluju těma rohama k sobě a ještě si pomáhám druhou rukou si ji dostat do pusy.
0: No.
1: Ale pokud je rovná, tak jim na férov.
0: A někdo ještě přehne jako ten trčící konec.
1: Dovnitř, jo.
0: Jako ho vlastně přehne a sní to. A to je vlastně dokonce, myslím, jako oficiální. Od Italů uznaný jako způsob.
1: Který by nás jako zabil, kdyby věděli, že jíme příborem ty pici, že jo?
0: No jasně, tenkrát si pamatuju, jak je v Itálii jako velká italská enkláva. Exkláva vlastně spíš teda. Tak tam dokonce tenkrát málem musel starosta New Yorku, který je italského původu, rezignovat, protože ho někde nafotili, jak jí pici příborem, jo?
1: A dal si na ní ketchup.
0: Tak takhle, jestli si nejdal ketchup, tak to by nebylo na rezignaci, to bylo na betonový polobotky.
2: Express FM.

0: Express. Dopravní servis. Pozor na nehodu v ulici politických vězňů v Kolíně, tam je to se zraněním. Osobák se zvěří se pak potkali na silnici 490/10 u obce Prusinovice v okrese Kroměříž, projedete pouze se zvýšenou opatrností. V ulici Cesta JZD v Liberci došlo k nehodě dvou osobáků a momentálně tam probíhají vyšetřování. V ulici Přemyšlenská v Praze komplikují průjezd dvě havarovaná vozidla, průjezd opět jen se zvýšenou opatrností. A v ulici Pražská v Kebu po nehodě dopravu řídí policie. Jezděte opatrně, na Express FM vám šťastnou cestu bez nehod. Za odpolední drive přeji Michal s Petrem.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
1: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.

0: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
5: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku,
7: mám mě auto, i tramvaje,
8: co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
8: děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Damiano David se narodil se zlomeným srdcem, pak se stal frontmanem Måneskin, vyhrál Eurovizi, no a tohle to byla jeho soulová záležitost. No a on je taky velký milovník módy. A loni měl, jestli se nepletu, bylo to ve Vogue, krásný editoriál, krásný velký rozhovor, kde měl spoustu různých modelů a moc mu to slušelo.
1: Tak on je to fešáček,
0: je to takovej,
1: a jako, holkám se líbí.
0: Modílek, ano. No.
1: Nicméně móda, respektive streetwear, bude tématem i tohoto vstupu. Já jsem dneska, protože zítra jedu někam a samozřejmě to nevypadá, že to budu potřebovat, proti sluníčku chtěl pokrývku hlavy.
0: Já jsem si koupil nějakou gumovou spíš.
1: No, já jsem si koupil tvoje neoprenovou. Koupil jsem si kšiltovku.
0: Ano, ano.
1: A na té kšiltovce byla taková ta nálepka, respektive bylo jich tam několik na tom kšiltu.
0: Ano.
1: A samozřejmě jsem se vrátil k tomu tématu, proč si lidi na těch kšiltovkách svých nechávají ty nálepky, určitě to zaznamená.
0: To mi řekni, to by mě taky moc zajímalo, protože první, co udělám, když si koupím novou kšiltovku, a ty víš, že jich mám přes 30, první věc, kterou udělám, je, že samozřejmě všechny samolepky z toho sundám.
1: Mně to připomnělo jednu věc, ještě malinko odbočím, jo. Když jsem v 90. letech navštívil mýho kamaráda, který si koupil novou televizi Sony, takovou tu sice jako hlubokou, ale už hranatou.
0: No, jasně.
1: Tak v rohu té televize v té obrazovce bylo takový jo. Asi jo. Víš co?
0: Ano, znám lidi, kteří si tam nechávali ty samolepky, protože značka, samozřejmě značka, tam byla ta značka, že jo. Vědět víc, než na tom dole na tom malém rámečku.
1: No a co se týká kšiltovek, tak lidé si ty nálepky na nich nechávají z několika důvodů.
0: Ano.
1: První důvod je důkaz originality. Ano. Původně měla nálepka ukazovat, že jde o originální značkou čepici, například New Era. Podobně jako někteří lidé nechávali vysačky na drahém oblečení, nálepka měla signalizovat autenticitu. Druhý důvod je vliv hip-hopu.
0: Aha.
1: V 90. letech na začátku 21. století začali rapéři a sportovci nosit nové kšiltovky s nálepkou. Fanoušci tento styl převzali a stal se módním trendem. Ale je to podobný, jako začali nosit fanoušci hiphopu síťky na vlasy, ale vězňové je měli kvůli vším, že jo, v těch věznicích.
0: No jasně, no. Nebo stažený kalhoty, což ve věznici znamená, že jsi přístupný ve sprše potom, ale to je jedno.
1: Mnozí dnes považují zlatou nebo stříbrnou nálepku za součást vzhledu čepice.
0: Aha.
1: Když ji odstraní, připadá jim kšiltovka prázdná. Chápeš to?
0: No, nechápu.
1: Ale a už ještě mám pro tebe dva. Pak je samozřejmě jedním z důvodů sběratelská hodnota.
0: Aha, ok.
1: U limitovaných edic někteří sběratelé nechávají nálepku schválně, podobně jako u tenisek nebo figurek v původním balení.
0: Ale pozor, to jsou čepice, které nenosíš na ulici, protože já se bavím samozřejmě o lidech, kteří to nosí normálně na ulici a mají tam tu samolepku a já mám sto chutím normálně z toho strhnout, že?
1: No a pak je tu nejjednodušší vysvětlení. Mnoho lidí vlastně ani neví proč.
0: No.
1: Prostě je to styl, který viděli u sportovců, rapperů nebo influencerů, no tak to dělají taky.
0: Jo, no, ale prosím vás, udělejte to vždycky hned, když si to koupíte. A pozor, někdy, já to třeba dělám u světlejších odstínů, tak jsem si třeba koupil krásnou žlutou kšiltovku. Sundal jsem to až doma. Zjistil jsem, že tam je úplně brutální kolečko, protože už přece jenom v tom obchodě nějakou dobu byla. Byla zaprášena. A já říkám, že nebudu prát úplně novou čepici. Takže jsem šel reklamovat, oni neměli nějaký kuklink na blbče, že jsem to jako sundal. A já říkám, tak to se snad z toho sundává, ne?
1: Prozor, pro některý fanoušky, jo, je odstraněný nálepky skoro stejně nepředstavitelné, jako odstřihnout logo z luxusní kabelky.
0: Hele, to mimochodem bylo vtipný, takhle jsem koupil svýmu synovci, protože já tu lásku k čepicím přenáším na další generace. Jsem koupil svýmu synovci čepice, říkám, no hlavně si to sundej tu samolepku. A on, a proč? Říkám, že se tam nechá jenom blbci, tak se to sundal.
2: Odpolední drive.
3: Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na dnešním jednání vládní koalice s ředitelem České televize Hinkem Chudárkem a šéfem rozhlasu René Zavoralem nedošlo k dohodě o budoucnosti financování veřejnoprávních médií. Přesto by měla vláda příští pondělí rozhodnout, jakou částku jim přidělí, ale až převede jejich financování pod státní rozpočet. Nedostatek pohonných hmot na ruském okupovaném poloostrově Krym se stále prohlubuje kvůli ukrajinským dronovým úderům na zásobovací trasy. Na poloostrově uvázlo i značné množství ruských turistů, kteří dorazili do tamních přímořských letovisek před útoky a teď nemají palivo na odjezd z poloostrova. Teniska Barbora Krejčíková zahájila v Hertogenbosche travnatou část sezony hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1, 6-2 nad Renátou Zaruzao z Mexika. Zítra nás čeká převážně zatažený den s občasným deštěm v severozápadní polovině Čech místy s přeháňkami. Teploty se budou držet mezi 14 až 18 stupni, na horách bude 10 stupňů. Do druhé hodiny vstupuje Express Drive s Petrem, Michalem a teďka taky Maruškou, která nám přinesla nové knihy.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Red Hot Chili Peppers se sice nemůžou zastavit, ale zastaví se za okamžik, protože už v našem studiu je náš pravidelný úterní host, je to Maruška Irová ze Seznam zpráv. Ahoj Maruško.
1: Ahoj kluci.
2: Novinářka, čtenářka a hlavně spisovatelka, která nám dneska přinesla svoji druhou knihu ukázat, jmenuje se Na závisti. Je to román a dneska bude ale mluvit o jiných knihách a k tomuhle se dostaneme někdy příště. Já se ho přečtu a pak to otočíme. Ty se mě budeš ptát, jakou knihu bych vám doporučil.
1: Výborně, tak doufám, že příští týden.
2: No, tak zase opatrně.
1: Ale má to asi 220 stránek, tak to snad dáš, ne?
0: 220 stránek?
1: Jo.
0: Tak na Mikuláše.
2: Michalův index, 3 dny. OK, dobře.
0: Michal, zkusíme už tam ležíš dlouho.
2: Zkusíme to, dobře.
1: Já tě z toho pak vyzkouším.
2: Ale já jsem teďka doma sám, tak možná to nějak zvládnu.
1: No tak.
2: Tak šup.
1: Co jiného bys dělal?
0: No, já ti řekl, co jiného by dělal.
1: Tak to radši neříkej. Radši vám řeknu, co jsem přinesla dneska.
0: Co jsi dělala ty, viď?
1: Co jsem dělala já?
0: Četla.
1: Loňské léto. Ne, první knížka, kterou jsem přinesla, je novinka, jako vždycky, jmenuje se Nespokojenost. Napsala ji Beatriz Serrano, což je Španělka. Je to kniha, která vyšla v nakladatelství Vyšehrad v edici Hlas, což je současná moderní próza. A je to výborná knížka pro všechny, kteří někdy pracovali v korporátu a hrozně je iritují takové ty nesmyslné korporátní věci a klasická věta, nevím, proč jsme měli hodinovou poradu, když jsme na to mohli mít jeden e-mail. Mm-hmm. Tak to přesně je to o tom. Nicméně je to knížka, kolik má.
0: A to máte povinnou četbu v Seznam zprávách?
2: Ne. Já myslím, že to by se tady v baráku mělo možná rozdávat nějak povinně, ne?
1: Já si myslím, že jo, my v Seznam zprávách jsme v pohodě, ale dovedu si představit několik oddělení, které by si to mělo přečíst a našli by tam sami sebe.
2: My podle mě měli převést vždycky paletu na HR a rozdávat to jako při nástupu těm zaměstnancům. Tady si přečetl, co vás čeká.
0: Nebo při výstupu.
1: Ale je to super, je to knížka, která je vtipná, zasměje se u ní člověk, pak samozřejmě tam jsou místy takový trošku jako bolavější samozřejmě, takže taková jako tragikomická, ale čte se to dobře, ten příběh není nijak složitý, je to hodně vlastně postavený na těch myšlenkách té autorky, přesně o tom, jak to v tom korporátu vypadá, jak tam je spousta nesmyslných nařízení a jak kolikrát i ty lidi, kteří tam pracují, vlastně už jsou trošku skorporáčtění.
2: A vyhořelý taky třeba.
1: A vyhořelý taky, to si řekl správně, protože i tohle téma je tam velice důležitě a zpracovaný.
2: Hmm. No, tak to je první tip, ještě jednou nám prosím řekni název.
1: Jmenuje se Nespokojenost, napsala ji Španělka Beatriz Serrano a vyšla v nakladatelství Vyšehrad v edici Hlas.
2: A Maruščin index, za jak dlouho si ji přečetla?
1: Asi za 3 večery, fakt má asi 200 stránek, to je tenoučka.
0: Je to první knížka, kterou si od Beatrice četla?
1: Ano.
0: To je jaká mladá spisovatelka?
1: Ano. Líbí se ti ta popálka?
0: Já jsem tady hledal její fotku, no, tak...
1: To měla být na začátku, na předsádce.
2: Počkej. Tak, no, dobře. Za chvilku se podíváme na další knihu.
3: Express. Express Drive.

0: No a jestli je něco láskou naší návštěvnice, naší kolegyně, spolupracovnice Marušky Irové, tak to jsou knihy. Ona pročte hodiny týdně.
1: To je pravda a hezky se začal o té lásce, protože já jsem zrovna včera měla takovou chvíli, jsem si říkala, že jsem dlouho nečetla žádný fakt hezký milostný román, jo, takový ten prostě o tom jako vztahu, co by tě úplně jako chytlo za srdce. Tak jsem přemýšlela, kdy jsem vlastně naposled nějaký takový román četla a vzpomněla jsem si při té příležitosti na knihu, která se jmenuje Počkej na moře od Veroniky Opatřilové, kterou jsem četla už někdy víc než před rokem a myslím si, že vyšla v roce 2024. Ale je to krásný příběh lásky, zakázané lásky, protože je mezi dvěma muži. Ještě navíc jeden z nich je profesor, druhý je žák. A odehrává se v druhé polovině 20. století v Anglii na jednom malém ostrově. Takže je to samozřejmě v podstatě všechno špatně tam, ale je tam, jako Veronice se podařilo opravdu úplně, jakože strašně jako niterně zachytit ten vztah těch dvou lidí, to, jak mezi nima vlastně vznikne ta vášeň, jak se to projevuje, jak vlastně vědí, že nemůžou, ale zároveň oba dva chtějí. Teď do toho si vlastně celý je to protkaný ještě poezí, že si píšou jako zájemně prostě básničky a navrch toho všeho má Veronika krásnou češtinu, umí s tím jazykem moc hezky pracovat. A jak se to odehrává na anglickém ostrově, tak úplně vám chvilkama zalejzám mráz za nehty a takový to prostě anglický jako sichrovo a hnusný počasí.
2: Což se to zahřívají ty hoši.
1: No. Je to tak. Nicméně opravdu za mě je knížka Počkej na moře jeden z nejhezčích milostných románů, třeba bych řekla posledních 5-10 let, co jsem četla. Že bych to doporučovala všem, kdo nejsou homofobní a komu nevadí číst o lásce dvou kluků, což si myslím, že snad dneska už nevadí snad nikomu.
2: A neskončí to tragicky, že ne?
0: No, vzhledem k tomu, kdybyste, milí posluchači, viděli Maruščin výraz.
1: Já se usmívám. Já se usmívám, je neutrální. Já nechci říkat, jak to skončí, protože to, když se někdo chce přečíst, a my mu teďka úplně zkazíme celý zážitek.
2: A počkej, když mi řekne, to neskončí tragicky, tak by mě to třeba navnadilo.
1: No, má to konec.
2: To je důležitý.
0: Takže to skončí tragicky, no. Co se dá dělat?
1: Ale neskončí to tragicky.
2: Dobrý, pohodě.
1: Neskončí to tragicky.
0: A teď,
1: neskočej z útesu.
0: Abyste se, milí posluchači, dozvěděli, jak to opravdu dopadne, musíte to přečíst. Přesně. Takže ještě jednou poprosíme.
1: Kniha se jmenuje Počkej na moře, napsala ji Veronika Opatřilová a vyšla v nakladatelství Prostor.
0: A Maruška ji přečetla za...
1: Jo, se nepamatuju, to bylo asi před rokem.
2: Ale za jeden večer u krbu.
0: Tak ne, vidíš, že jsi to zhltla, nebo jestli jako stočetla týden.
1: Zhltla jsem to, ale myslím, že jsem to, tak týden jsem to zhltla.
0: Jo, dobře.
3: To si teda moc nehltala.
1: No, jsem si to vychutnávala, tak jsou knížky, které...
0: Měla zrovna hodně práce.
1: Jo. Jsou knížky, které opravdu chceš číst pomalu, protože tě baví ten jazyk, baví tě, jak ten autor dokáže pracovat se slovy.
0: A vrací se třeba ještě, jako, že se to třeba založíš a ještě si to přečteš pak znova? Že tě to zaujme třeba?
1: Jako ráda bych vždycky, já teda ne, že bych to zakládala, ale já si to vždycky vyfotím do telefonu, tu pasáž, že si to pak musím někam napsat nebo si to nějak zaznamenat a samozřejmě se to nikdy nestane, že jo.
0: Tak máš to aspoň vyfocení v tom mobilu.
1: To jo, ale mám
2: a potrháváš
1: tam...
2: si.
1: Protože se to fotím u toho telefonu.
0: Potrhá se to vlnovkou a významně zvedá obočí. Odpolední drive.
4: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
2: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. Benoříčany.cz.
8: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
9: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
11: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Music. First.
13: Express FM.

0: 17.26 na Express FM v rámci odpoledního driveu doznívá Billie Eilish a Buddy a Friend.
1: No a já tady mám pro tebe dvě takové statistiky. Víš, která země na světě má největší rozvodovost?
0: Itálie.
1: No, jsi blízko, je to Španělsko. 86% manželství skončí rozvodem.
0: Jo, a je tam i důvod?
1: Ne, to důvody nejsou, tak důvody jsou vždycky takový ty nepřekonatelný
0: rozdíly. Důvod se vždycky najde.
1: Důvod se vždycky najde. Na druhém místě je Rusko, 74%, a na třetím Ukrajina, 71%. Já jsem si říkal, že Češi jsou na tom špatně, ale oproti těmto zemím ne, protože u nás končí rozvodem méně než polovina, 45% manželství. Možná to je taky tím, ale že spousta lidí se nebere. A pak se jako rozejdou i s těma dětma a tak dále, že?
0: To jo, ale my oba dva jsme, že jo, z úplných rodin. Jsme příkladem.
1: Ano, tak já třeba nejsem teda ještě ženatý a dítě už mám, ale to nevadí, že jo, tak to doženem časem. Já říkám s ženou, ale ono to je jenom jako vlastně družka.
0: Partnerka.
1: No, jenže já nemám rád slovo partnerka, to si představím, že spolu budeme podnikat. No, to je jedno. Každopádně, co je zajímavé, tak to je, že Češi mají prvenství v jiném žebříčku.
0: Chlastu.
1: No, taky možná. Pití piva vlastně taky jsme, jako
0: na špičce, premianti. Ale nejsme první.
1: No, jsme v zemích, v pití piva jsme nejlepší v zemích, ale kdyby Bavorsko bylo samostatný, tak nás předběhne. Hmm. No, ale jsme, víš, čem jsme první? V počtu pornohvězd na milion obyvatel.
0: Fakt? Hmm.
1: 86 pornohvězd na milion Čechů.
0: Znáš nějakou?
1: Osobně ne. Nebo jsme takhle, jo, vlastně jo. Takhle, jednu pornoherečku znám, která natočila dva filmy. Oba jsem teda samozřejmě
0: viděl.
1: U kamaráda viděl.
0: Jasně.
1: Kamarád se na to díval, tak mě tam sklouznul zrak.
0: A bylo to tak, že ti říkal, musím ti něco pustit.
1: No, protože my jsme ji všichni znali, že? No. Tu holku. A ona prostě, a hlavně v té době já jsem s ním měl dokonce nějaký techtle, jo, ale naštěstí ne mechtle, teda, že ještě by měla kameru toho.
0: S pornoherečkou si měl jenom techtle, jo. No, to říkají někomu jinýmu.
1: Ale ona se v té době nezdála, že bude pornoherečka.
0: Ona ještě neměla kariéru.
1: No to asi už pravděpodobně měla natočeno.
0: Možná si ji navet na tu kariéru.
1: Jako, no, já si s nikým nevrznu, tak já snad musím to dělat za prachy, to je, nebo co. Express Drive. Na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehody pozor v ulici Na Drážce v obci Pardubice, na silnici 322 v obci Březina v okrese Rokycany, v ulici Preslova v Praze, v ulici Brněnská ve Vyškově, tam se tvoří kolona, a v ulici Hlaváčova v Pardubicích. Jezděte opatrně, na Express FM vás zdraví Michal s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast exkluzivně na webu rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz. Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít. Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Léto začíná na zámku v Rostokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up comedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Rostokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Trenirkarna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní

Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Express. Music first. Express FM.

0: Druhá britpopová vlna se dá říct o kapele Keane, oni byli její součástí. Říkám to správně, ne? Jako oni byli až v takový ty druhý vlně, ne?
1: No, nebo možná i v třetí.
0: I v třetí?
1: Ale víš co, ten Britpop, on je to takový pojem, který si mysleli novináři.
0: No jasně, to... no. Tak je to jako prostě pop, že? Pop rock, no,
1: takový
0: příjemný.
1: Indie pop anglicky.
0: Tohle byl jejich single Crystal Ball, tak no. Abychom to tím uzavřeli.
1: My se teďko podíváme opět do světa gastronomie.
0: To máme rádi.
1: To máme rádi. Nejdřív mám tady takových pár jakoby odvětví, nebo spíš takových pár zajímavostí. Nejdřív se podíváme na jídla, která vznikla omylem. Asi nemusím říkat, že sendvič vznikl díky anglickému hraběti sendvičovi, to všichni víme. Ale třeba bramborové chipsy vznikly v podstatě omylem. Hmm. Ty byly vynalezeny v roce 1853, když si host v restauraci stěžoval, že hranolky jsou moc tlusté, tak mu chlápek, ten kuchař George Crumb, naštvaně nakrajal na tenký plátky brambory a usmažil do křupava.
0: Kde to bylo?
1: V Americe.
0: Jo, takže to byly chipsy. To nebyly crisps.
1: Crisps. No a nevěděl jsem ale, že Nanook vymyslel 11-letý chlapec Frank Epperson. Ten si totiž nechal venku přes noc sklenici limonády s míchátkem. Mm-hmm. Tomu zmrzlo a takhle vznikl Nanook.
0: To je hustý, to jsem taky nevěděl, no. To je zajímavé.
1: No a jaký by si řekl, že nejdražší jídlo světa, ono to není úplně jídlo, jako spíš surovina.
0: Tak to bude nějaký lanýš třeba?
1: Jseš blízko, ano. Bílý lanýš z Itálie se prodává za 100 000 korun za kilogram. Mm. Ale kilogram šafránu stojí více než 200 000.
0: No ono je totiž jako šafránu.
1: No. A některé japonské melouny Yubari King byly vydraženy za miliony korun.
0: No a pak taky přece tuňák, ten vždycky se vydraží taky za nějakou úplnou raketu, že, když ho někde v Japonsku uloví.
1: Přesně tak. Pak tu mám odvětví takový spíš jako megalomanský, protože se týká největších gastronomických rekordů. Hmm. Největší pizza na světě měla přes 1200 metrů čtverečních.
0: Ježiš, abych se dal pár metrů čtverečních pici.
1: No tak ale možná by ti stačil přes tunu vážící hamburger.
0: No, to já bych stačil tu pizzu.
1: No. A nebo nejdelší nudly, myslím tím jako těstovinu, která měřila více než 3 kilometry.
0: Ty jo, tak to... Jak se znajet? Hele, dobrý, z Pardubic do Hradce jsem dojel na nudli. No tak to je dál teda. Ne?
1: No a celou tohle to bych uzavřel. Víš, jaký jsou nejčastěji falšovaný potraviny na světě podle odborníků?
0: Netuším.
1: Na prvním místě je olivový olej.
0: Falšovaný olivový olej.
1: Přesně
0: a co
1: tak.
0: Tam jako do toho dej? Řepkovej
1: něčím
0: místo
1: to, toho? Něčím to ředěj.
0: Nebo že řeknou, že je virgin a on je někde z továrny?
1: Ne, dokonce. Že ve starověkém Římě se to i pajcovalo mořskou vodou, stejně jako víno a takhle.
0: Šišmarja.
1: Na druhém místě je med.
0: Med taky se může.
1: Ano. Ježiši. A na třetím místě jsou ryby a mořský plody, což jako nechápu, jak můžou pajcovat toto. No a na čtvrtém místě je to zmíněný víno.
0: No tak třeba, jako já to chápu, protože máš krabí tyčinky a ty se ale dělají z rybího masa, že? Akorát se obarvej na růžovu.
1: Takhle, doufej, že se dělají z rybího masa.
0: No, někde chutná jak polystyren. Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Podporný a garanční rolnický a lesnický fond vyzval 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpali na podporu zemědělské činnosti. Zahájil tak předsoudní fázi vymáhacího procesu kvůli porušení zákona o střetu zájmu v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš poprvé premiérem. Dceřiné firmy ale peníze vracet nechtějí. Ukrajina bude nadále prostřednictvím dronů útočit na Moskvu a Petrohrad, řekl v rozhovoru pro The Guardian ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jinak obyvatelé těchto měst pocítí, co to je válka, prohlásil. Mezi desítkou nejlepších po druhém ze tří kol ankety Zlatá hokejka figurují hned čtyři brankáři. Jakub Dobeš, Lukáš Dostál, Karel Vejmelka a Daniel Vladař. O triumf v 58. ročníku prestižní ankety bude usilovat jediný zástupce extraligy Roman Červenka a hvězdy NHL Tomáš Hertl, Filip Hronek, Martin Nečas, David Pastrňák a Pavel Zacha. Slavnostní večer spojený s vyhlášením výsledků proběhne v úterý 23. června. Ve středu bude převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 10. V 18 hodin a 2 minuty do své 3. hodiny vstupuje Express Drive pro úterý 9. června. Jsou s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: 8 minut po 18. hodině stále posloucháte Odpolední drive s Michalem a Petrem a před malou chvílí se k nám připojila i kočičanda Charlie XCX s aktuální záležitostí.
1: SS26, no a 26 to je taky rok, kdy se k nám po 4 letech vrací mistrovství světa ve fotbale. Už pozítří startuje, my se samozřejmě těšíme jako správní fotbaloví fanoušci. Doufám, že se těšíte i vy a že budete fandit našim, kteří se tam dostali po 20 letech. No a existuje jeden německý matematik, jmenuje se Joachim Clement, který poslední 3 šampionáty odhadl, kdo vyhraje, nebo respektive spočítal. On dokonce tam, představ si, zahrnuje i jako třeba hrubý domácí produkt té země. Jo. Pak taky velikost populace, nakolik je tam fotbalová kultura v té zemi jako dobrá. A taky FIFA ranking, tedy samozřejmě pořadí v tom žebříčku národů. Správně trefil v roce 2014 své Němce, 18 Francii, 22 Argentínu a teď, pozor, kamaráde, typuje Nizozemsko. To je třeba země, která by mě, když bych mluvil o největších favoritech na titul, nenapadla vůbec.
0: Tak hlavně tam dávají mládí vpřed.
1: No, uvidíme. Koho ty typuješ na vítěze mundiálu?
0: Samozřejmě, že nás, že jo?
1: Ano, a reálně to vyhraje kdo, podle tebe?
0: Reálně to vyhraje Brazílie.
1: A já fandím a myslím si, že finále bude Argentina-Španělsko.
0: Samozřejmě, že Španělé jsou velký favoriti, ale tam může překvapit kdokoliv. Já právě doufám, že my překvapíme, protože papírově na tom nejsme nejlíp.
1: Takhle, my můžeme jenom překvapit.
0: No, přesně to. Express Drive. Na Expressu.

0: My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyšop.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
5: A kdy to bude?
4: 23.7.
5: A kde to bude?
4: V areálu A7 v Olešovicích.
5: A kde si můžu koupit lístky?
4: Před prodejem na Go Out, tak tam šupají.
1: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
6: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
7: Hudba na prvním místě.

0: nadzvukovou rychlostí už odlétají z našeho éteru Coldplay se svým Speed of Sound. No a nadzvukovou rychlostí k nám přilétá další zajímavé téma, které probereme.
1: Přesně tak. Já si myslím, že každý z nás něco v životě sbíral. Co ty, Michael?
2: Autička.
1: A sbíráš je dodnes?
2: No, samozřejmě.
1: A ty myslíš velký autička, no, malý autička?
2: Bohužel jenom malý autička, ale kdybych náhodou vyhrál v tom Eurojackpotu, jak jsme se tady o tom minule bavili, tak bych potom sbíral i velká autička.
1: Jo. Jako,
2: auta jsou moje vášeň celoživotní a jsem rád, že jsem mohl do této vášně už zasvětit i svého syna, takže i on má autička, sbírá modely takových těch malých autíček, nebudu říkat tu značku, ale asi tušíte. Vejdu se třeba do krabičky od Sirek a teďka už jsou i takový novější, který jsou hodně žhavý ty kola jejich, jo. A máme na to takovou poličku doma a já právě musím zítra přivrtat další, protože už se nám to tam nevejde. Máme jich více než 200.
1: No tak to je krásný. Ono totiž sběratelství patří mezi nejrozšířenější koníčky na světě. Hmm. Ty sbíráš autička, někdo sbírá známky.
2: A je to hezká vášeň mimochodem.
1: Jiný mince, pohlednice. Já jsem třeba sbíral jeden čas zátky od limonád.
2: Já se odpívá.
1: Jo, někdo sbírá plechovky, no, od limonád.
2: Tak to jsem taky dělal za mlada, to je pravda.
1: No, jedním z nejdražších sběratelských oborů je filatelie.
2: Hmm.
1: To znamená sbírání poštovních známek pro ty, co třeba nevědí, co to znamená. Mezi nejvzácnější známky světa patří britská British Guiana One Cent Magenta, která byla v aukci prodána za více než 8 milionů dolarů. Velkou popularitu si získává také, a to myslím, že i hlavně u ženských, numizmatika. Protože
2: jsem si vzpomněl, jak jsem jednou vezl na rozhovor úžasnou herečku Květu Fialovou a ta říká, jo, ten nárožný, to je taky pěkný numizmatik. A ta to nemyslá, že by byl sběratel.
1: No, ten asi sbírá třeba jenom bankovky nebo mince jedný hodnoty.
2: Já myslím, že mu to stačí, když mu to chodí na účet.
1: No, ale sběratelství není jenom o penězích. Pro většinu sběratelů je největší odměnou radost hledání nových přírůstků, poznávání historie a hlavně setkávání se s lidmi, kteří sdílejí stejnou vášeň. No a možná právě teď si říkáte, tyjo, třeba mám taky něco v šuplíku, nějaký předmět, který je pro sběratele mnohem cennější než pro vás, nebo než byste si mysleli. Teď vám řeknu pár takových různých zvláštností v tomhletom odvětví sběratelství, protože třeba Brit David Morgan sbírá dopravní kužele.
2: Dopravní kužele?
1: Vlastní stovky dopravních kuželů z různých zemí světa a tvrdí, že každý má svůj příběh a design, což je logické. No, nebo Američanka Harris Perl schromáždila přes 3700 předmětů s motivem hamburgeru. Od náušnic až po telefon, jo?
2: Zajímavý.
1: Holanďan Niek Vermulen vlastní více než 6000 sáčků z leteckých společností z celého světa, tím myslím ty sáčky na zvracení.
2: Mm-hmm.
1: Dokonce je jeho sbírka zapsána v Guinnessově knize rekordů.
2: Už třeba, ale jako třeba Ryanair už to nedává, ty sáčky.
1: Asi kvůli tomuhle Holanďanovi,
2: to možný,
1: no. No a nějaký německý sběratel, tady není uvedeného jméno, naschromáždil tisíce hotelových vysaček na dveře pokojů z více než stovky zemí. Víš, taky to nerušit,
2: no, jo, chápu,
1: uklid
2: no.
1: A tak dále. No.
2: Jo, to je super, protože pak musí samozřejmě vytisknout další. A je to vlastně neekologický, že jo?
1: Je to vlastně neekologický, no. A nebo taky samozřejmě lidé sbírají registrační značky, to znamená, nebo Lego minifigurky. Je to prostě hrozně moc.
2: No tak celkově Lego sety jsou taky jedna z velkých sběratelských vášní spousty lidí, že jo?
1: No nebo pivní tácky.
2: No.
1: No a za chvilku ti řeknu, co sbírají slavní.
2: Dobře.
1: Někteří slavní.
2: Dobře.

0: Když jsme se tady před chvilkou bavili o mém sběratelství aut, tak zatímco já mám jenom modely a dokonce mám i modely po mém otci, který mi dal ke třicetinám a jsou tam velmi vzácné modely prvních Lesny by Matchbox by Lesny, tak tady nám dozněl Jamiroquai s tematickou písní Seven Days in Sunny June a ten má více než 50 a méně než 100 unikátních automobilů, většinou sportáků, za stovky milionů korun. Možná to bude šplhat až do miliard.
1: Přesně tak, my jsme tady s Michaelem potom pátrali a Jamiroquai stále svoji sbírku, nebo JK, aby jsme byli konkrétní, to znamená frontman Jamiroquai, svoji sbírku obměňuje, kupuje, prodává, ale má tam teda parádní.
0: Má tam třeba LaFerrari a takový Astony různý, a no jako je to prostě borec.
1: Ale jednu z nejcennějších soukromých sbírek vozidel na světě má Jay Leno.
0: Moderátor talk show v Americe.
1: Přesně,
0: myslím, že je teda na odpočinku.
1: A ten vlastní více než 180 automobilů a přes 160 motocyklů. Hmm. A samozřejmě to budou samý pumelice.
0: On to někde ukazoval, myslím, že dokonce to byl seriál, jestli se nepletu, takový jako dokumentární seriál, jakože jeho garáž prostě prováděl tam a ukazoval ty svoje skvosty. Je to neskutečný.
1: Ale ne všichni slavní mají vášeň pro vozy.
0: Tak to je jasný.
1: Nebo pro bouráky. Třeba, víš, co sbírá Tom Hanks?
0: Nevím.
1: Tom Hanks vlastní přes 250 historických psacích strojů.
0: Nekece. No. Historický psací stroj, to by do něj neřekl.
1: A dokonce na nich občas píše i dopisy.
0: Mimochodem, s Tomem Hanksem je dobrý necestovat, to víš, že jo?
1: Přesně tak, to můžeš taky zůstat trosečníkem.
0: Přesně tak.
1: No a třeba anglický hudebník Rod Stewart, tenhle ten legendární zpěvák, strávil desítky let budováním obrovského modelového města s železnicí. A na tom kolejišti pracoval i během koncertních turné. Totální vášeň prostě.
0: Že se prostě jako pro v backstage lepil tam vláčky a pak no, je dovezl domů.
1: Já si myslím, že to bude železnice, jako no že jo, tady si je železnice proti tomu jako
0: ale
1: miniatura.
0: Jako beru to tak, že na tom turné jako asi nelepíš ty koleje, ale lepíš třeba baráčky, vláčky, ty auta si tam připravuješ, který přesně pak tam tak zasadíš do té diorámy v doma, že?
1: No a typnul by si, co sbírá král Karel III?
0: Tak ten bude sbírat podle mě cukry z kaváren.
1: No, že tak do nich často chodí určitě. Ale každopádně sbírá vzácný botanický knihy a historický zahradnický předměty a je známý svou vášní pro historii zahrad.
0: To je zajímavé, to bych neřekl.
1: Tam to nějak dává, no to právě to, no.
0: Jo,
1: no a třeba Elton John?
0: Piana.
1: Ne, já myslím, že u Eltona je to docela známý, protože Elton vlastně jednu z nejvýznamnějších soukromých sbírek fotografií na světě.
0: Fotografií? Aha. Svých a, jako nebo?
1: Ne, soukromí fotografií na světě. Jeho kolekce obsahuje díla nejslavnějších fotografů 20. století.
0: Zajímavý.
1: No a Quentin Tarantino, když jsme u toho.
0: Pornokazety.
1: Filmový rekvizity.
0: A jo, tak.
1: Plagáty, kostýmy, rekvizity. A samozřejmě i ze všech těch klasických i starých hollywoodských filmů.
0: Hmm.
1: No, David Beckham, tam si budeš vědět, co tam budeš tušit minimálně, co sbírá.
0: Spice Girls.
1: Drezy, kopačky a předměty spojené s významnými fotbalovými zápasy.
0: A taky si koupil jeden fotbalový klub v
1: Miami. Ale víš, co
0: mě
1: baví, vlastně se ještě vrátí. Vlastně tam, kde jsme to začali, a sice u aut, tam to i skončíme. Protože Eric Clapton, ten legendární kytarista, je známý svou vášní pro vozy Ferrari.
0: To vím, dokonce mu Ferrari vyrobilo jeden model na míru, který má za tím číslem EC jako Eric Clapton.
1: Není co dodat.
0: No, je to šikovný kluk. Hraje dobře na kytaru a má vkus na auta.
2: Úterní odpoledne na Express FM.
3: Express FM.
4: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: Express. Dopravní servis.
1: Na nehody pozor na silnici 403 u obce Žatec v okrese Jihlava. Tam je překážka na vozovce a projedete se zvýšenou pozorností, opatrností. V ulici Střelecká v obci Jablonec nad Nisou probíhá vyšetřování nehody. Na silnicích 605 a 180/48 u obce Plešnice v okrese Plzeň Sever se tvoří už kolona, takže opatrně, má zatím několik set metrů. Na silnici 46/80 v obci Petrovice u Karviné se srazily dvě osobní vozidla. Projedete se zvýšenou opatrností. To samé na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru Ruzině. Tam překáží nabouraná auto na vozovce. No a na silnici 403 u obce Žatec, okres Jihlava, opět nehoda dvou osobáků. Na Express FM vám šťastnou cestu bez nehod za odpovědní drahy přejí Michal s Petrem.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
2: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express.

0: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.
1: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
2: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
8: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
10: Music. First.
0: Express FM.

0: na píseň Feed Me, Crystal Fighters, Love Is All I Got.
1: To je protože je jenom jediné, co máš, je láska, víc.
0: Je, jako musím říct, že jeden čas to bylo i to poselství, jsem byl chudý a sláp a nemocen a jediné, co bylo, byla láska, teda hlavně asi láska k jídlu v tu chvíli, ale ano, i to poselství, ale je to prostě jako hezká, pozitivní píseň.
1: No je a teď po našem vysílání, které už se chýlí ke konci, bych zahrál klidně Love Is In The Air.
0: No, taky, ale hlavně možná He's Gone bych měl tady zahrát, protože ty teď na 3 dny nás opouštíš, takže milí posluchači, pokud nás posloucháte kvůli Petrovi, tak teď 3 dny budete mít pauzu.
1: Nebo to nepoznáte. Michal vám udělá společnost, bude vás bavit, jak on to
0: pokusím
1: umí.
0: Se, no.
1: A já samozřejmě prostřednictvím jeho vám budu dávat zajímavé informace,
0: ano,
1: pokud
0: ano,
1: to teda půjde.
0: My jsme se dohodli, že se zavoláme, zjistíme, jo. Jak se vaše partička výstředníků má na raftech.
1: Ano, může na člunu.
0: Jak moc jste zmokli, může na člunu. A samozřejmě budeme se na tebe těšit zase v pondělí. No a zítra se tedy těším sám, 16 až 19 v tradičním čase, hudební novinky, informace a tak dále, jako jste zvyklí vždycky, akorát teda solo.
1: Mějte se krásně, rádi a poslouchejte hudbu. Express.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
6: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
8: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast exkluzivně na webu rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Potisk dárky, byla byl, CZ.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Music first. Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Když se občas podíváte do takzvaných riderů umělců, tedy požadavků na pořadatele během koncertu nebo tour, můžete narazit na buď úplný blbosti nebo obyčejný věci, který vám nemusí dávat smysl. Do svých požadavků nechala nahlédnout Holly Humberstone. První, co má na seznamu, jsou voné svíčky a tyčinky. Šatny totiž nejsou mnohdy přehlídkou čistoty. Když máte tour na stadionech, tak je šatna spíš hitparádu pro pocených dresů. A kdo byl v takové hokejové šatně, ví, jaká rychta to je. A to, že chce jíst zdravě, tedy jogurty a ovoce, je taky normální. Jezdit od benzínky k benzínce, respektive od bagety k bagetě, vám nezdraví nepřidá. Charlie XCX 24. července vydá desku Music Fashion Film a k ní na konci roku pojede tour, kde zavedla takzvaný Angels Tickets, omezený počet vstupenek za $20, a potvrdila, že část výtěžku bude věnována na charitu. Vstupenky budou pro páry a nikdy ti návštěvníci nebudou vědět, kam to mají. Jediná jistota bude, že to budou mít vedle sebe. Zdá se, že Blink 182 připravují k 25. výročí alba Take Off Your Pants and Jackets něco speciálního. Popunkové trio tento týden vyvolalo mezi fanoušky spekulace poté, co na sociálních sítích sdílelo ikonický obal alba spolu s odkazem, který fanoušky vyzýval k registraci pro odběr dalších informací. Kapela sice zatím neprozradila, co přesně plánuje, ale načasování jasně ukazuje na 25. výročí vydání desky, která vyšla 12. června 2000. Upoutávka vychází před pátečním výročím alba, což vyvolává teorie fanoušků o rozšířené edici a dosud nevydaném materiálu až po oznámení pamětního turné. V pátek budeme chytřejší.
2: Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Top.
0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
2: Už jen pár týdnů nám zbývá do začátku plnohodnotné letní sezony. S tím se možná nenápadně lehce mění playlist. Kdo ví? Nejnovější songy, které jsme pro vás vyzobali z našeho playlistu, vám teď představíme. A dost možná na vás léto dýchne teplem a sluncem. Začíná Express Top. Dva z největších australských hudebních exportních projektů, Fisher a Tones and I, se spojili do nového singlu Favor, elektrizující track, který je pro taneční léto jedním z největších taháků. Fisher krom rezidence v klubu Universe na Ibize pojede i další festivaly. Nejblíž bude ve Vídni 20. června. Jinak Fisher se také objeví v Toy Story 5. Hlasem DJského obra bude mluvit zahradní trpaslík. Tady je první novinka. Fisher a Tones and I. Favor.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
1: Express Top.
0: Novinka.

že se Bratislava spojí s Prahou, na to přišel Ben po udílení cen Anděl, když přišel za Jurajem Podmanickým a po rozhovoru se dohodli, že Ben Kristoval přijede do Trinčanských Teplic. A tam song Sabotáž pod basketbalovým košem vznikl. Celý velmi přátelský rozhovor s Billy Barman a Benem najdete na našem webu expressfm.cz. Toto bylo 10. místo. Druhá novinka je od zpěvačky Ariana Grande. Ta minulý pátek přišla s novým singlem, který týzuje 8. řadovku s názvem Petal. Album vyjde uprostřed prázdnin a podílel se na něm i švédský hegemon Max Martin. V den vydání zaznamenala skladba Hey That I Made You Love Me na Spotify 8,7 milionu streamů, čímž se stala druhým největším debutovým singlem Ariany Grande na této platformě po jejím singlu Yes And z roku 2024. Toto je druhá novinka týdne. Express Top. Novinka.

0: pátou nejhranější skladbou 23. týdne se stali francouzští Generation a švédský rapper Young Lean, a to s titulem Storm 2. Když už jste na světě jako kapela 20 let, znamená to, že je možná čas na rekapitulaci své tvorby. A to se také stane 28. srpna v případě Courtiners. Liam Frey bude se svou družinou slavit nejen Best of deskou, ale i miniturné po Velké Británii, kde jim budou přeskokany nám známí The Ludhams. Na albu budou jak největší hity, tak i nový příspěvky v podobě singlu Plus One Forever a The Luckiest Man Alive. Oba produkoval společně s Freyem i James Kelly z kapely The Coral. Tady jsou Courtiners a The Luckiest Man Alive. Novinka číslo 3.
1: Novinka Express

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě. Express.

0: září vydala Lola Young své třetí album s názvem I'm Only Fucking Myself. Krátce poté omdlela během svého vystoupení na festivalu All Things Go a oznámila pauzu. Britská zpěvačka vystoupila v lednu na udílení cen Grammy pro největšího nového umělce a za píseň Messy získala cenu pro nejlepší solový výkon. Den po cenách Grammy jí podle svých slov zaplavila vlna inspirace a tak se s neuvěřitelným Jamesem Blakem vydala do studia a nahrála píseň a pokračuje. Přepisuji další kapitolu svého příběhu, protože ta stará by byla stejně nudná kniha. Čtvrtou novinkou je česká indie dance kapela Pexeso, o které se toho opravdu mnoho neví. Ale pokud si najdete jméno frontmana Andrej Kudláč, pak vám vyskočí. Tvoří v prestižním Chick Sound Studio v Praze, kde pracuje s kapelami, zpěváky i klienty ze světa filmu a reklamy, včetně Disney. Hudbu studoval v Dánsku a teď se specializuje na skladbu a aranžování populární hudby na pražské konzervatoři. Pexeso mají za sebou už dva koncerty a třetí je naplánovaný na 13. června na Muzejní noci. Debutový song se jmenuje Do It Better.
1: Express Top. Novinka.

0: loni oslavili na Timba Thieves 10leté působení kapely, během kterého vydali 4 alba, zaznamenali miliardy streamů a odehráli tisíce koncertů po celém světě. Nyní píšou novou kapitolu s deskou Stray Dogs, která přijde na hudební trh 25. září a také vyrazí na koncertní šňuru, kdy se zastaví v lednu příštího roku v pražském O2 Univerzum. Kus desky ale jistě uslyší fanoušci v sobotu na Rock for People v parku 360 na letišti v Hradci Králové. Evolution od Nothing But Thieves je na 7. místě. A jsme u poslední novinky tohoto týdne. Macy Peters je nejmladší zpěvačkou, která svůj druhý albový pokus umístila rovnou na vrchol britské albové hitparády. Její třetí studiové album Fluorescence vyšlo před 14 dny a potkal ho stejně šťastný osud. Tedy vystřelil z nuly na 100. A tady se Macy Peters opírá o pomoc zkušených Markuse Mumforda nebo Michaela Polaka, který již tvořil s Miley Cyrus nebo Beyoncé. Pátou novinkou je single Questions.
1: Novinka Express Top. Express Top.

0: poslední novinka pro tento týden na Express FM. Macy Peters a Questions. Za poslední dny se nám tu na Expressu urodila spousta skvělých rozhovorů, které byste si mohli poslechnout. Ať už se jedná o zmiňované Billy Barman s Benem Kristováem, pak také Danem Krenichem z partičky Past, nebo Katem z Prago Union. A v neposlední řadě i slavní dvojicí skupiny Něco Něco. Vše najdete na našem webu a taky na všech podcastových platformách. Hledejte Host Express FM. Šesté místo má Charlie XCX, která tento týden zveřejnila to, že její nová deska se bude jmenovat Music Fashion Film, vyjde 24. července a na přebalu desky najdete veličiny z těchto tří oborů. Johna Cale'a, Marka Jacobse a Martina Scorsese'o. SS, nebo chcete-li Spring Summer 26, najdete na jejím sedmém albu.
1: Express Top. Číslo 6.

0: za pořadu. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 5.

U nás je Malcolm Todd na pátém místě. Ale každý to můžeme cítit jinak. Pro někoho z vás by to mohla být třeba švédská zpěvačka Tovelo, která se takzvaně udělala hitem Habit Stay High, která už patří do společnosti miliardových skladeb na Spotify. V září Tovelo vydá svoji šestou desku Estras a na ní se objeví i tato pilotní skladba I'm Your Girl Right. To je dnes páté místo.

0: jsme už dnes nastínili téma letních hitů, tak i další skladba je v seznamu 30 nejhitů tohoto léta podle Spotify. A je tam i Noah Kahan. Ten si své fanoušky získal svojí opravdovostí a příběhem mentálního posunu písničkáře ze Spojených států. Minulý týden byl právě se skladbou Doors na prvním místě. Dvojku má zpěvačka, která má základ v kulturní rodině. Děda s babčou byli významní hollywoodští producenti. A co teprve otec J.J. Abrams, který stojí za filmy jako Super 8, Armageddon, Star Treky a Star Warsy, ať už jako scénarista nebo jako režisér. Přesto přese všechno se nejedná o Nepo Baby. Gracie Abrams má za sebou už dvě alba a třetí je na cestě. 17. července si budeme moci stáhnout album Daughter from Hell, na kterém spolupracovala s Aaronem Dessnerem z The National.
1: Express Top. Na Expressu.

0: Posloucháte Express Top. Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Fisher a Tones and I. Favor. Ariana Grande. Hey That I Made You Love Me. Novinka číslo 2. Cortinas. The Luckiest Man Alive. Novinka číslo 3. Mezi novinkami jsou i čeští Pexeso a Do It Better. Poslední novinkou je Macy Peters a Questions. Aktuální desáté místo, to jsou Billy Barman a Ben Cristoval. Sabotáž. Devět, Generation a Young Clean, Storm 2. Na osmičce je Lola Young, From Down Here. Sedm, Nothing But Thieves, Evolution. Spring Summer 26, to je Charlie XCX a místo šesté. Páté místo, Malcolm Todd a Earrings. Čtyři, Paul Willow, I'm Your Girl, Right. Minule první, dnes třetí, Noah Kahan a Doors. A na dvojce je Gracie Abrams, Hit to Wall.
2: Express Top.
1: Jsme u nejhranější skladby na Express FM. Tu mají v dobrém slova smyslu na svědomí Calvin Harris a Jazzy. Ta se poprvé dostala do povědomí v roce 2020 jako členka dublinské kapely Powerful Creative Minds a posléze si ji vypůjčili pro podvanivý hlas DJs Belters Only. Dneska už Jazzy jistě nemusí na brigádu do Teska, aby měla na nájem. Nyní si ji zarezervoval právě Calvin Harris. A single Satisfy je Express Top.
0: Toto je nejhranější skladby.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk, trička, byla CZ.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

elevators.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba na prvním místě.

Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music news. Když se občas podíváte do takzvaných riderů umělců, tedy požadavků na pořadatele během koncertu nebo tour, můžete narazit na buď úplný blbosti nebo obyčejný věci, který vám nemusí dávat smysl. Do svých požadavků nechala nahlédnout Holly Humberstone. První, co má na seznamu, jsou voné svíčky a tyčinky. Šatny totiž nejsou mnohdy přehlídkou čistoty. Když máte tour na stadionech, tak je šatna spíš hitparádou pro pocených dresů. A kdo byl v takové hokejové šatně, ví, jaká rychta to je. A to, že chce jíst zdravě, tedy jogurty a ovoce, je taky normální. Jezdit od benzínky k benzínce, respektive od bagety k bagetě, vám na zdraví nepřidá. Charlie XCX 24. července vydá desku Music Fashion Film a k ní na konci roku pojede tour, kde zavedla takzvaný Angels Tickets, omezený počet vstupenek za $20, a potvrdila, že část výtěžku bude věnována na charitu. Vstupenky budou pro páry a nikdy ti návštěvníci nebudou vědět, kam to mají. Jediná jistota bude, že to budou mít vedle sebe. Zdá se, že Blink 182 připravují k 25. výročí alba Take Off Your Pants and Jackets něco speciálního. Popunkové trio tento týden vyvolalo mezi fanoušky spekulace poté, co na sociálních sítích sdílelo ikonický obal alba spolu s odkazem, který fanoušky vyzýval k registraci pro odběr dalších informací. Kapela sice zatím neprozradila, co přesně plánuje, ale načasování jasně ukazuje na 25. výročí vydání desky, která vyšla 12. června 2000. Upoutávka vychází před pátečním výročím alba, což vyvolává teorie fanoušků o rozšířené edici a dosud nevydaném materiálu až po oznámení pamětního turné. V pátek budeme chytřejší.

0: Sim.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonalý hit.

0: Stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi.
1: Sám si klečím na krku,

trošku, na světě budu omezenou dobu, máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů, hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu svini, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo, co

Turn my headphone down a little bit. Yeah.

krew není voda, řeknu ti to znova. Krev není voda, krev není voda, není voda, krev, rap. Řeknu ti to znova.

0: Krew není voda.
1: Krew.
0: Voda není krew.
1: Krew.
0: Krev není voda.
1: Voda. Voda.
0: Voda. Psal se rok 97 a nebo 98. Každopádně dávno tomu to nastal posun. Olem

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poťopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, kdyby jsme všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protože nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protože každý, ať jeho táta byl prezident, nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomuhle můžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věřit.

Dovedou si věci vážit plně, jenom když je na chvilku ztratím. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.

když jsem ty noční můry ještě nechyt. Přechytračil jsem je tím, že jsem dal síťku na okno. Strašidelný zvuky ze spod střechy. To je jenom kuna, která se šla schovat, protože nechtěla namoknout. Nebojte se, zalezte pod deky. Nechte si zdát sny, kterých se můžete dotknout. Někdo zrovna teď nemůže usnout. Budí ho křik rodičů, přeje si, aby ustal. Úzkost, osud mu špatně ustlal. Až budete spát, tak někdo vzhůru zůstal. Někdo umřel a někdo život dostal. Někde pilot přistál a někde vletěl do skal. Až budete spát, někde zazní rozkaz. Děti, který měli sny, se budou...

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Když se občas podíváte do takzvaných riderů umělců, tedy požadavků na pořadatele během koncertu nebo tour, můžete narazit na buď úplný blbosti nebo obyčejný věci, který vám nemusí dávat smysl. Do svých požadavků nechala nahlédnout Holly Humberstone. První, co má na seznamu, jsou voné svíčky a tyčinky. Šatny totiž nejsou mnohdy přehlídkou čistoty. Když máte tour na stadionech, tak je šatna spíš hitparádou pro pocených dresů. A kdo byl v takové hokejové šatně, ví, jaká rychta to je. A to, že chce jíst zdravě, tedy jogurty a ovoce, je taky normální. Jezdit od benzínky k benzínce, respektive od bagety k bagetě, vám nezdraví nepřidá. Charlie XCX 24. července vydá desku Music Fashion Film a k ní na konci roku pojede tour, kde zavedla takzvaný Angels Tickets, omezený počet vstupenek za $20, a potvrdila, že část výtěžku bude věnována na charitu. Vstupenky budou pro páry a nikdy ti návštěvníci nebudou vědět, kam to mají. Jediná jistota bude, že to budou mít vedle sebe. Zdá se, že Blink 182 připravují k 25. výročí alba Take Off Your Pants and Jackets něco speciálního. Popunkové trio tento týden vyvolalo mezi fanoušky spekulace poté, co na sociálních sítích sdílelo ikonický obal alba spolu s odkazem, který fanoušky vyzýval k registraci pro odběr dalších informací. Kapela sice zatím neprozradila, co přesně plánuje, ale načasování jasně ukazuje na 25. výročí vydání desky, která vyšla 12. června 2000. Upoutávka vychází před pátečním výročím alba, což vyvolává teorie fanoušků o rozšířené edici a dosud nevydaném materiálu až po oznámení pamětního turné. V pátek budeme chytřejší.
0: Express FM.

0: Express.
1: Express FM.
0: Баха, баха, баха. Odpuste, slečno, ale takhle by to teda nešlo. Dík za drinka to všechno chápu, jen se koukat je fakt peklo. Jenže takhle blízko mi zase začíná být nízko, trochu těsno, víte.